0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

tripping on that beat.

0: Skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Nebuď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v sítě DAB+ a na podcastech.

0: Lala, ne, máma. Lala, ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

A jestli přežiju se dneska, tak zítra asi ne. Jestli přežiju se dneska, tak zítra asi ne.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za tobe.

Dobré ráno, máme 8 minut po 6. hodině, posloucháte Rádio 1 v neděli 16. srpna. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Filip Týc. No, to byly Left Field, skladba Original, teď už novinka Daniel Lanois, Inside the Walls of Puebla. Ještě jednou přeji příjemný poslech, hezké ráno, klidnou neděli, mějte se prostě fajn.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

7:02, posloucháte Radio 1, máme neděli 16. srpna. Právě nám před chvilkou dohráli Boards of Canada, You Retreat in Time and Space. Před nimi jste mohli slyšet Jens Buchert, Seafill, Spooky, Luzín, Střední vlny, Gary Rastak, Pebble Seven, Chiasmus, Daniela Noah, Leftfield. Tracklist té předchozí hodinky již visí na stránkách Rádia 1 a je průběžně doplňován. Teď nám hraje duo Hellbound, skladba Dare. Příjemný poslech.

7 hodin 8 minut na Radu 1 dohráli Arms and Sleepers, skladba Montmartre z jejich nového alba Sentimentalism. Teď už Kid Loco, Pearly Curly Man.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

7:26. Pictures se jmenuje věcička, která právě teď dohrává v podání Gnarls Barkley. Před nimi jste mohli slyšet ještě Etienne Decrecy a teď už Arrested Development, Still Fired Up, Arrested Development.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Grasscut Curlovs.
1: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
2: silver coat. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na

0: Origo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Takže před upoutávkou nám ještě hráli Grass Cut a věc s názvem Curloves. Tyž Tennyson a Paper Moon. Máme 7 hodin 42 minut, posloucháte Rádio 1.
2: A kde se

Na jedna taková vzpomínka, Depeche Mode, Judas album Songs of Faith and Devotion, Depeche Mode, 10 minut do 8, neděle 16. srpna, posloucháte Radio 1, na řadě Alexis Taylor, Mike Simonetti, I See a Darkness.

Bonobo, Me and You. Bonobo se opět hlásí s novou hudbou. Album by mělo mít název Distance in Static. A má jsem jen 4 minuty. Před Bonobo jste mohli slyšet Iron Chronic na Rush. A po Bonobo to budou Fluke a jejich Electric Guitar.

Nový single od The Avalanches Together, kde jste mohli slyšet hostovat Nicky Nair, Jesse Lanza, Apprentice. Teď už je M-Track, Identical.

0: se jmenuje tato společná věc Martina Garrixa a U2. Máme 8:23, posloucháte Rádio 1.
1: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádio 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: Úterý 18. srpna uslyšíte záznam vystoupení skupiny Off Montreal, které proběhlo roku 2017 v Meat Factory. Rádio 1 on stage z Off Montreal v úterý 18. srpna od 22 hodin.
3: Thank you so much. Good night.
1: Rádio 1 CZ.
0: No a nyní Michelle DeGeo Cello a Cat Power společně udělali cover verzi skladby Don't You Want Me.

White Sands od Blue States z jejich nového alba Where the Fates Meet, které vyšlo na noci Memphis Industries minulý měsíc. To byly Blue States. Máme 8 hodin 33 minut a na rádiu jedna nám zahraje Olivia Rodrigo s Robertem Smithem What's Wrong With Me.

Keep Shelly na ten All I Confess single z konce března. Máme 8 hodin 40 minut a za chvilinku už přijde na řadu kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Takže kulturní servis pro dnešní neděli 16. srpna roku 2026 je zde a na úvod festivaly. Landscape je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Festival na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Filmy Edison, Filmhub v 18.30, Odyssea ve 22 hodin Nenávist. Kino pilotů 18.40, Pozvání, 20.50, Konec Oak Street. Letní kino Gabriel, 21 hodin Mamma Mia, Here We Go Again. Kino Dlabačov, 18.30, Zmrzlinář a ve 20.30, Hořké svátky. Kino Aero, 17.30, Tvoje jméno. Galerie Středočeského kraje, tam můžete zhlédnout výstavu Molcera, Kincla, Hilmara z 1968. Národní galerie Praha, Letržní palác, František Kobliha, Cyklus Máj. V Doxu vystavuje Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, tam je výstava Trnkova zahrada 2. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge,

Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatowski, Deep House. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Vy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. EPO 1 v Trutnově, výstava Pavla Holečka, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, melodie ročního období. Arto.tok, galerie v Uhelné mlýně, Timo bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, výstava Františka Kincla Trommel. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dnes, Světla noci a Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Byla Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joao de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature, Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Koncerty a tančírny v Jazz Doku, v 16 hodin JJ Jazzman a Lucie Radecká, ve 20 hodin Ondřej Ruml a Matěj Benko Trio Exclusive Tour. Klub 007 na Strahově, v 19 hodin Plutonion, Temora, Metr Tuey. Cargo Gallery v 19 hodin Speed. Ostatní v Meat Factory dnes Flea Market. A na rádu 1 v 18 hodin Breakbeat Conference a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň. Reprízu kulturního servisu můžete slyšet ve 4:45 odpoledne. Tak a ještě nám zbývá pár minut do 9 hodiny, kdy přijde na řadu repríza Hitparády Rádia 1. Tak si pustíme ještě pár písniček. Tou první budou Twisted Teens z jejich debutové desky, skladba Riding. Za malou chvilinku na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
4: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Toto už se rozeznívají The Borrellis. Do better, know better. A zároveň je to poslední položka mé dnešní ranní změny. Přeji vám hezkou neděli, třeba dál s poslechem Rádia 1, kde přijde na řadu repríza Hit parády. A nebo si jinak užívejte ten dnešní letní den a já se budu těšit na Rádio 1 opět příště naslyšenou. Mějte se moc fajn, tady jsou The Borrellis.

Je přesně 20 hodin a vy posloucháte Rádio 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech následujícího pořadu, který se jmenuje Hit Paráda Rádia 1. Pořad, který pro vás mapuje vysílání v Rádiu 1 a také co nejnovější a nejaktuálnější kousky, které by se vám mohly líbit. Vysíláme vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin v premiéře a tak je tomu i dnes 13. srpna roku 2026. Případně, pokud nás posloucháte v repríze, tak je neděle 16. srpna. V první řadě si dovolím poděkovat za vaše hlasování, které berete jako vždy velmi zodpovědně. Dnes ve 22 hodin se otevře hlasování na stránkách Rádia 1, respektive na stránce Hitparády právě pro tohleto kolo a budete mít možnost hlasovat až do příštího čtvrtka, doufám, když to tam nějak nastavím dobře. Co se týká pořadí Hitparády, tak to je reprezentováno na webu vždy 15 skladbami v žebříčku a 5 novinkami. Máte tam taky u toho i krátké ukázky, abyste si mohli připomenout, cože to vlastně je za skladbu, která se skrývá pod tím jménem a pod tou kapelou. No a pokud zahlasujete, tak jste automaticky zařazeni do vlastně jako losování nebo výběru šťastných hlasujících, kteří od nás dostanou nějakou cenu. Buď to bývají lístky nebo nějaké vstupy na koncerty. A teď vlastně 2 týdny po sobě si rozdáváme CDčka. Dneska to bude CDčko od hudebnice Báry Zmekové, s názvem Jediný na světě. Příští týden album Bílo od Beaty Bocek. Tak ještě jednou vám přeju pěkný poslech Rádia 1. Pojďme si pustit dnešních 5 novinek v Hitparádě.

0: Ta novinka první jsou Queens of the Stone Age. A ti naposledy vydali desku s názvem In Times New Roman, kterou jsme si taky prohnali hitparádou, respektive minimálně jednu skladbu z něj v roce 2023. A skladba Easy Street je vlastně po té tříleté pauze jejich první novou skladbou. A co je zajímavý, tak sám Josh Homme říká o téhle skladbě, že je vtipná, a to říká také i hostující country zpěvačka Nicky Lane. Říkají, že to udělali tak, jak byste dělali demo. Zůstaly chyby, zrychluje to, zpomaluje to a tak
1: novinka
0: dále.
1: Týdne v hitparádě Rádia 1.
0: No. A tady jsou Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Dozněla nám dnešní první novinka, to byly Queens of the Stone Age a téměř jako demáč znějící skladba s názvem Easy Street. No a teď následuje britská producentka a básnířka John Glasher z Londýna. A ta vydala svůj první track roku 2026 teďka po loňském debutovém albu, které se jmenovalo Like a Ribbon. Chystá ovšem už druhou desku, ta se bude jmenovat Lack of Joy is Death. John Glasher a skladba Bond Girl. To je dnešní novinka číslo 2.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: To byla dnešní novinka druhá, John Glacier a Bond Girl. No a teď za sametovým hlasem Matta Berninga, frontman kapely The National, vydal single, který nezní úplně typicky pro něj. Je takový pomalejší, až bluesový. A jmenuje se Martini Me Fatso. Píseň údajně pojednává o jeho mírném hněvu vůči Bohu a je popisován jako podnapilá modlitba. Jinak Matt Berninger loni vydal svoji druhou desku Get Sunk. Martini Me Fatso, Matt Berninger, novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Dozněl nový Matt Berninger, Martiny Mefazzo, skladba, která má pořadové číslo 3 mezi dnešními novinkami. Občas se nám do hitparády dostanou i nějaké cover verze. A my tady máme seattleskou indie rockovou kapelu s názvem Deep Sea Diver. A ta si dovolila udělat cover verzi legendární skladby Teardrop od Massive Attack, kterou původně naspívala Elizabeth Fraser. Což potvrzuje frontmanka Jessica Dobson téhleté kapely, že jí má hodně ráda. Tak posuďte sami, jak to dopadlo. Tady jsou Deep Sea Diver, Teardrop.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Kapela Deep Sea Divers z Seattlu a jejich verze skladby Teardrop od Massive Attack právě dozněla jako jedna z novinek v hitparádě Rádia 1. Tak uvidíme, jak vás tahle ta verze zaujme, docela to vzali za rozumný konec, bych tak řekl. No a na závěr je tady producent, básník, herec Saul Williams. Ten je známý ve spolupráci s spoustou kapel, mimo jiné třeba právě z Massive Attack, s Robertem Del Naja. A vydá teďka 28. srpna svoje další solové album po 7 letech a právě hostovat budou Robert Del Naja, Kamasi Washington a další. A jmenuje se Robot Slave, tahle ta věc, kterou si zahrajeme. Mimo jiné spolupracoval i s Trentem Reznorem z Nine Inch Nails na jeho desce Year Zero. Na oplátku potom Reznor produkoval i album právě Saula Williamse. Rozhodně člověk s dosahem. Skladba Robot Slave je dnešní novinkou poslední.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Tak přátelé, slyšeli jste všech pět novinek dnešního kola. Tou poslední novinkou byla skladba Robot's Life od Sola Williamse. No a my se můžeme pomalu, ale jistě posunout k našemu žebříčku 15. místnému. Já už jsem tady vlastně na začátku vlastně de facto vyslepičil všechny důležité informace, které se týkají hlasování, výher a podobně, takže už to nebudu opakovat. Možná jenom ještě jednou díky za hlasování, bez nichž by bylo velmi těžké hitparádu vyrábět, to bych si ji musel vymýšlet a to by bylo moc práce, takže dobrý, že hlasujete. Možná kdybyste měli jakékoliv tipy na novinky, což občas mi pár z vás posílá, tak se nebojte. Buď na adresu jerry@radio1.cz nebo hitparada@radio1.cz můžete svoje tipy na novinky poslat. My sice tady všichni v rádiu pilně novinky sbíráme, ale vás je hodně. Pokračuje festivalová sezóna. Já jsem minulý týden vlastně tady byl ze záznamu, protože jsem navštívil brněnské popmese. Užil jsem si, bylo to pěkné. Einstürzende Neubauten, nebo třeba Anna von Hauswolf, ale taky kapely jako Past nebo Om Square. A samozřejmě pár objevů, což vždycky na festivalu potěší. A co se týká dalších koncertů a festiáků, tak doporučuji se podívat na stránky Rádia 1. Teďka v srpnu vlastně koukám, co je tady 14. 15. srpna Krásný ztráty ve Všeticích, no a v Trenčíně Grape Festival. Z koncertů 22. srpna budou hrát v areálu 7 OMD. Ty já jsem teda nikdy neviděl naživo a zase neuvidím, protože pojedu do Beskyd. Ale zajděte, protože taneční kreace frontmana OMD jsou naprosto neuvěřitelný. A vůbec jsou to legendy. Ještě zmíním taky tradiční Prague Gothic Treffen, který bude probíhat na konci srpna. V září budou v Praze Camouflage, Dresden Dolls, The Necks, Dub FX a tak dále. No a samozřejmě pro veškeré tipy sledujte web Rádia 1 i případně Facebook. Ještě jsem chtěl na něco upozornit, ale bohužel se mi to totálně vykouřilo z hlavy, takže smůla. Jo, už vím. Když budete už v tom hlasování, zahlasujte i pro Velkou sedmu, čili československou hitparádu Rádia 1. Respektive zahlasujte ve Velké sedmě pro československé skladby. Tak jo, pojďme na to. 15. místo, jedna z novinek z minulého kola. Torontská producentka Maz, aspoň doufám, že se tak čte, loni vydala svoje debutové EPčko NPC. No, a velmi sympatická skladba Tracksuit se sice s odřenýma ušima, ale dostala z novinek na 15.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Nápaditáto dáma, producentka Maz a její skladba Tracksuit, která se jako jedna ze tří novinek posunula do žebříčku hitparády Rádia 1. My ty novinky máme seřazený takhle ke konci v žebříčku, takže nás čeká další a to je newyorské kvarteto Star Cleaner Reunion, který na 25. září chystají svůj debut s názvem Umbrella. Never Odd or Even. Novinka z minulého týdne, nyní místo 14.

A tenhle střih od Star Cleaner Union k Danielu Averymu nám označuje 13. místo, track Lemon. Daniel Avery vydal svoji loňskou desku Tremor a teď je aktuálně single Lemon, jehož právě tahle to jedno Ačko je ostrý, to druhý Ačko s názvem Satisfied je trošku hypnotičtější a plynulejší. Tak jo, loni myslím, že vystupoval v Praze Fuchs 2, 13. místo, no a pak bude následovat 12. místo. Skladba Billy Came Back od This is Lorelai. Posloucháte Rádio 1.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Na Rádiu 1 jste slyšeli teď kolikáté 12. místo od New Yorkčana This is Lorelei z jeho debutové desky The Singer in My Band, která vyjde 11. září. Billy Came Back, 12. To byly tři týdny v parádě, no a následující skladba je tady asi naposled, protože projekt Eels Mark Everetta se skladbou Cap in Hand je tady už 7 týdnů. A oproti minulému týdnu vám mohu sdělit informaci novou, a to, že 16. října vydají Eels po 2 letech desku Cookie Happened.

0: Na Rádiu 1 dozněl projekt s názvem This is Lorelei a skladba Billy Came Back. No a teďka to byly Eels a Cap in Hand hned po This is Lorelei. Následují Crafty Cuts and Be Life. Crafty Cuts, týpek, který se loni objevil v Praze, v Lucerna baru, party, ve které vystupovali například freestylers nebo plump DJs. Nějak jsem to mysnul, ale podle všeho to byl velký večírek. Crafty Cuts vydal 10. července album Turbulence a my si hrajeme skladbu Best in Me, která je na 10. místě. Zatím 2 týdny v hitparádě.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Kotva vysílání.

Posloucháte Rádio 1, Crafty Cuts a ještě k tomu africká reperka B-Life. No a my si dáme teďka Django Django Cameos. Tahle ta londýnská kapela 6. listopadu vydá album Doveland. A jinak, co jsem tak dohledával, tak měli se objevit v Praze, ale covid jim v tom zabránil tehdy. 9. místo v hitparádě.

0: Radio 1.
1: Teď jsem si uvědomil úplně, co jsem to řekl v té předchozí větě. Africká rapperka B-Life. Tak samozřejmě je to britský rapper a MC B-Life. Dneska asi si tady trošku uberu tu klimošku nebo co.

Tak tohle to byly Londýňani Django skladba Cameos na 9. místě. No a na 8. je Julia Holter. Americká zpěvačka se sympatickým lo-fi projevem bude vydávat 21. srpna album Materia. Co jsem tak dohledal, tak v Praze vystupovala jednou v roce 2019, kde jí před skokem udělala Neversoul. Fantasy, 8. místo v hitparádě Rádia 1 a Julia Holter.

Tak, poslouchali jste Phoebe Bridgers z skladbu Lost Boys. Které zítra vychází album Lost Weekend, tedy 14. srpna. Následovat budou Boards of Canada. Extra, extra! Crack House throws the number one in everyone's face!

No a pokračujeme dál po Boards of Canada, skotské dvojce, která vydala sympatickou desku o konci světa s názvem Inferno. Škoda, že nevystupují téměř živě. Tak je tady Imogen Heap a John Hopkins a jejich společný single Reckoning. Už na místě pátém.

Na Rádiu 1 posloucháte aktuální vydání Hitparády s datem 13. srpna, takže buď pěkný čtvrteční večer, anebo pěkné nedělní dopoledne vám od mikrofonu přeje Jerry. Tohleto byla spolupráce Johna Hopkinsa Imogen Heap, single s názvem Reckoning, už 5 týdnů v hitparádě, minulý týden 5. místo, nyní teda taky 5. místo shodou okolností. No a o 2 místečka si polepšili Dinosaur Junior. Už 28. srpna vydají další desku, ta se jmenuje They're Near a my si hrajeme 3. týden v kuse v žebříčku skladbu Several Got Away. Tady jsou Dinosaur Junior na Rádiu 1.

V hitparádě dozněli klasici indie rocku z Ameriky Dinosaur Jr. Skladba Several Got Away, předznamenávající již brzo vycházející album There Near. Máme za sebou čtvrté místo a to znamená, že je čas na losování výherců. Nejprve ovšem dvě novinky, které se neumístily, to byl Dizzy Rascal, který jsem zjistil, že bude hrát letos v Praze, někdy na podzim, tuším. A dále Rip Magic, také nepostoupili. Z hitparády vypadly Lily Juniper, Hiatus a Nick Stama. Z novinek se minulý týden dostali do žebříčku Maz, Star Cleaning Reunion a Daniel Avery, a to na 15., 14. a 13. místo. Co se týká té lepší zprávy, tak máme tady tři výherce CDčka s názvem Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové. Jsou to Martin Topinka, Amélie Holečková a Daniel Kocourek. Gratulace. Vlastně ve 22 hodin se také spustí hlasování hitparády Rádia 1 a tam svoje jména jakožto výherců naleznete napsána. A měli byste od naší drahé kolegyni Kristýny dostat také e-mail, kterým vám sdělíme, jakým způsobem si lístky můžete vyzvednout. Příští týden budeme rozdávat CDčka s názvem Bílo od hudebnice Beaty Bocek.

Je na čase také zavzpomínat na nějakou skladbu. Přiznám se, že dneska to bylo vyloženě náhodný. Procházel jsem si tady vlastně v počítači skladby, které tady byly naprogramovány vlastně jakože, abych si tam nějak jako napasoval to, co případně bude hrát po hit parádě před dalším pořadem. A objevil jsem tam skladbu Eat Raw Meat Equals Blood Drool od Editors. A to bude dneska vzpomínka konkrétně na 24. května roku 2010, kdy tahle ta skladba vyšla jako třetí single z jejich třetího alba In This Light and On This Evening. To tuším, že vyšlo na konci roku 2009. Britští Editors, rozhodně kapela, která taky docela znamenala a znamená ve svém žánru velmi, pro mě tehdy samozřejmě velmi příjemné překvapení. Tak jo, Eat Raw Meat Equals Blood Drool, vzpomínka na rok 2009/10, Editors, vypadá rádi Rádia 1.

0: znova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.
1: No a po vzpomínce na Editors, určitě vám ta skladba zněla známě, je tady jiná kapela podobného stylu, a to jsou Interpol. Na třetím místě This Mirror Weighs a Ton. Jejich stejnomenné album vyjde 28. srpna. Vyznačuje se tím, že tam je více smyčců údajně a tmošky. Kromě téhleté titulní věci, kterou si za chvilku zahrajeme na třetím místě hitparády, vyšla i skladba See Out Loud. Tady jsou Interpol na Rádiu 1.

dotepali Interpol. Překvapením není, že tahle věc je na třetím místě, stejně jako minulý týden. This mere weighs a ton. No a žádná překvapení už nás nebudou čekat ani na druhém a prvním místě, protože na dvojce je opět Bonobo Simon Green. 11. září mu vyjde nová deska Distance in Static. Skladba Me and You na Rádio 1 právě teď.

0: Bonovou, Me and You na místě druhém. A pomalu se chýlíme ke konci, protože už nás čeká pouze místo první. Takže to se chýlíme docela rychle vlastně. Stejně jako minulý týden a týdny předtím pole Jean Harvey, zpěvačka, která je tady za skladbou Voyager, kosmická píseň, orchestrální, objednal si ji u ní profesor Brian Cox. A samozřejmě tato píseň vzdává poctu slavné sondě, která to brázdí už mimo, nebo jedné z těch sond asi, která to brázdí už mimo sluneční soustavu. Tahle skladba by snad měla předznamenávat nové album PJ Harvey, ale zatím se nic neví.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

A tímto prohlašuji dnešní parádu za slavnostně ukončenou, protože jsme slyšeli první místo. PJ Harvey, Voyager.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Cože jste to vlastně všechno dneska slyšeli? Tady je stručná rekapitulace dnešních písní. Tohle jsou Queens of the Stone Age a Easy Street, novinka první. Producentka John Glacier a její Bond Girl, to byla novinka číslo dvě. Matt Berninger, Martini Mi Fazzo, další novinka. To je dobrý. Deep Sea Diver, kapela ze Seattlu, která si dovolila udělat cover verzi skladby Teardrop od Massive Attack. A producent, básník Saul Williams s pátou novinkou jménem Robot Slave. Crush dissension if you want to, but bear in mind. Kanadská producentka a DJka Maz a její skladba Tracksuit, 15. novinka z minula. Star Cleaner Reunion, kapela z New Yorku, skladba Never Odd or Even, také novinka, 14. místo. Lemon, to je single od Daniela Averyho, také z novinek z minulého kola, 13.

Billy Came Back, This is Lorelei, jednočlenný projekt z New Yorku, 12. Jedenácté místo, Mark Everett a jeho kapela Eels, naposledy v hitparádě.

No a tahle sekaná, to je Crafty Cuts a Be Life, Best in Me, 10. místo. Cameos, Django Django, 9. Zatím druhý týden je v hitparádě sympatická Julia Holter, její skladba Fantasy, a to na místě 8. Phoebe Bridgers vydává teď v pátek 14. novou desku, tady je single Lost Boys, 7. Šestka, Boards of Canada, Father and Son. Reckoning, Imogen Heap a John Hopkins. Dnes 5, minulý týden 5 a 5 týdnů hitparádě. Several Got Away, Dinosaur Jr. 4. No a 7 týdnů je v žebříčku také skladba This Mirror Weighs a Ton, která se vlastně předznamenává stejnojmenné album od kapely Interpol. 3. Bonobo, Me and You, to je místo 2, stejně jako minulý týden. A 1 patří PJ Harvey v skladbě Voyager. Tímto se s vámi loučím na týden a příští čtvrtek 20. srpna se budu těšit na další vysílání na Rádiu 1, a to v podobě další hitparády. Dávejte na sebe bacha a užívejte léta. Ahoj.

0: každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
15: Reklama na Radio 1.

To byl rodák z amerického Marylandu, McKinley Dixon. Minulý rok v létě jsme tady na Rádiu 1 hrávali věci z jeho poslední desky Magic Alive. Tohle byl ale single z jeho předešlého alba z roku 2023. Moc krásná věc. Tahle skladba měla název Run, Run, Run. Na vlnách Rádia 1 vás zdraví a hezké dopoledne přeje Martin Gadžo.cz. Před námi je výprava do všech hudeb světa. Dnes si připomeneme chystanou podzimní desku londýnské kapely Ezra Collective, zahrajeme si kolumbijské La Sonora Dynamita, nebo vám ouška polechtá rodák z Beninu, Antoine Dougbe. Ovšem, než se k tomu všemu dostaneme, tak si dáme ještě jeden moc pěkný remix nahrávky, kterou v originále má na svém kontě 60-ková hvězda z Detroitu, soulová formace Temptations.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.
0: Babi.

Čapče, Brenady. Brenady. Brenady. Brenady. Jsou tu za kejďa, dešu. Brenady. Jsou tu za kejďa, dešu. Brenady. Jsou tu za kejďa, dešu.

Doznívá londýnská afrojazzová parta Nubian Twist a to byla věc z jejich staršího alba Freedom Fables. Jejich letošní nahrávku, album Chasing Shadows, si teď připomeneme úvodní věci z téhle desky skladbou Azimuth.

Pěkné, že jo? To byli Nubian Twist. Na Rádiu 1 ve všech hudbách světá vás ještě jednou zdraví a hezké dopoledne přeje Martin Gadžo.cz. Následující záležitost nás zavede za krásnou letošní deskou Masa, kterou má na svém kontě malijská zpěvačka Fatoumata Diawara. Její silné, velice osobní album si připomeneme křehkou nahrávkou Fala.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

To byla instrumentálka Victory Dance, pod kterou je podepsaná afrojazzová parta z londýnského Brixtonu, kapela Ezra Collective. Následující věc je single z jejich připravované desky, která vyjde teď na podzim u londýnského labelu Strata.

To byla africká nahrávka z 60. let minulého století. Věc, skladba Tevin. Věc, kterou má na svém kontě rodák z Beninu, muzikant Antoine Dougbé. Nahrávku najdete na jeho posmrtné kompilační desce, kterou mu věnoval německý label Analog Africa. Ten se specializuje na vydávání nahrávek převážně z africké hudební historie. Pokud máte rádi staré africké nahrávky, tak koukněte do jejich katalogu. Najdete tam opravdu velké hudební poklady. No, v minulém století ještě chvíli zůstaneme. Následující kumbia nahrávka nás zavede za slavnou kolumbijskou kapelou 60. a 70. let za skupinou La Sonora Dinamita z kolumbijského přístavu Cartagena.

sua, sua.

Následující nahrávku bych moc rád věnoval všem, kteří jste nás přišli podpořit na zahájení festivalu Nového cirkusu, festivalu Letní Letná. Zahajovací šapito fiestu v cirkusovém staně Letní poloha krásně rozehrál můj kolega Douglas Reyanes. Hned po něm zazářili Gypsy Jazzový Jungle Ways, nebo to tam roztočila kapela Milana Miguela Horváta, skupina Miguel and Manuša. Krátký finálový set jsem zahrál nakonec jako Gajo CZ za doprovodu saxofonisty kapely Cumbia Cooperativa peruánského muzikanta Humberta Salazara. No a právě tu závěrečnou půl hodinu jsme pak kvůli policejní 10. hodině nemohli natáhnout ani o minutu, tak jsem tam z pódia slíbil aspoň malý přídavek ve vysílání dnešních všech hudeb světa. Za všechny hudebníky ještě jednou moc děkujem za to, že jste přišli, a tady je slíbený přídavek Fanfare Čokarlia a Cumbia Remix jejich nahrávky Alili.

Je tady finále dnešních Šegudeb světa. Písničko Lis najdete zapsaný na našem webu radio1.cz. Znovu se uslyšíme v neděli 30. srpna. Připravuji nahrávky z Ugandy, z Bolívie. Mám tam také nějaké novinky z Argentiny. Taky se můžeme potkat osobně, třeba na festivale v Třebívlicích, na festivale v Bratislavě, nebo 9. září na Balkánské fiestě na palubě lodi Tajemství. Nejbližší pražské vystoupení bude teď na konci měsíce ve středu 26. srpna na poslední prázdninové Campus Fiestě společně s mojí kolegyní Babe Ellen. Koncertní hvězdou toho večera bude excelentní romský muzikant, kytarista Tibor Žida. Vstup na Campus Fiestu je pro všechny gratis, tak pokud máte rádi dobrou muziku, tak se stavte, věřím, že se vám to bude líbit. Minule to tam skákalo jedna báseň. No, ode mě v tuto chvíli asi všechno, děkuji vám za pozornost a v neděli 30. srpna tady na vlnách jedničky. Čus!

0: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Reklama na Radio 1.

Krásnou neděli vám přeje David Pomahač na Rádiu 1, právě začíná polední klid a bude trvat až do 15. hodiny. Slyšeli jste Zbigněva Preissnera, Pluijs Secret Garden, teď už Guy Van Nuyten a Chair Dance a další v pořadí jsou třeba Ryuichi Sakamoto, Max Richter, Simon Goff, anebo spolupráce Alvanoto s Iggy Popem.

Fantastická skladba od Maxe Richtera Infra z jeho právě alba, které se jmenuje Infra z roku 2010. Tohle byla skladba s názvem Infra 5. Předtím jste slyšeli Ryuichi Sakamoto ve spolupráci s Alva Notem. Oni spolu vydali album, které vyšlo v roce 2005 a to album se jmenovalo Insane. Teď už Simon Goff a jeho skladba Now Their Pain is Sugar, která vyšla v roce 2023 a album, kde ji můžete najít, se jmenuje Spark Like Living Mothers. Posloucháte Polední klid na Rádiu 1.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: Úterý 18. srpna uslyšíte záznam vystoupení skupiny Off Montreal, které proběhlo roku 2017 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage z Off Montreal. V úterý 18. srpna od 22 hodin.
2: Thank you so much. Good night.
0: Rádio 1 CZ.

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: léto neochladíme,
0: ale jsme vaše Rádio 1.
2: Před malou chvilkou dohrál Iggy Pop, Tar Water a Alvanoto ve spolupráci v písni From Pent Up Aching Rivers a je to z jejich společného alba Leaves of Grass, které vyšlo už v roce 2016. A teď už se nám rozjíždí píseň z kraje 90. let, konkrétně z roku 1992, album Down Colorful Hill a kapela Red House Painters. Tahle píseň se jmenuje Japanese to English.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: jedna.
1: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.

dopoledním klidu na Rádiu 1 nás Daniel Lanoa přenesl do druhé hodiny dnešního poledního klidu skladbou The Deadly Nightshade, kterou bude následovat titulní melodie ze seriálu Border Town. Jmenuje se Closer, zpívání Maria Holm Mortensen a duo, který složil, se jmenuje Kai and Butts.

Tuto neděli mají svátek Jáchymové, tedy 16. srpna. Tak přejeme všem Jáchymům všechno nejlepší a já tuhle píseň posílám svému synovi Jáchymovi jako přání. Je to jeho vlastní skladba, která se jmenuje Zbylien prach. Potom extáze o svaté Terezi ve skladbě Itkárie XB1.

Rádio 1 za tiší slaný ži.

Remembering Me se jmenuje tahle ta skladba od Kate Le Bon a mám ji tu hlavně jako upoutávku na zítřejší koncert v Meat Factory, kam přiveze tahle ta velská hudebnice svoje nové album, které dostalo název Michelangelo Dying, a Kate Le Bon, věřte tomu nebo ne, se do Prahy vrací po dlouhých 10 letech. Tak si udělejte poznámku v kalendáři, pokud ji tam už nemáte, a uvidíme se zítra večer, tedy v pondělí 17. srpna v Meat Factory.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
1: My si dnes v poledním klidu poslechneme novinku od Matta Berningera. Martini mi faco. Za chvíličku taky novinka od Becka In The Night, anebo krásnou věc od Beth Orton, The Crown Above. Na Rádiu 1.

Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
7: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Poletní klid na Rádiu 1 a pro pořádek jsme před reklamkou slyšeli Kevina Morbiho, Javelin nebo Kyoto a jejich poměrně novou píseň Warpaint a také tu s námi byl Phil Boriva nebo Beth Orton. Teď už ale Mac DeMarco v písni Home a za chviličku bude vystřídaný Lucy Dacus, která nám zaspívá o tom, jak pěstuje rajčata.

My Own Mind zpívají Intergalactic Lovers, kapela, která už neexistuje, ale má zanechala za sebou pár pěkných desek a je z Belgie, stejně tak jako kapela Absent Minded, od které si zahrajeme píseň Sunday Child a pak se přesuneme do norského Osla.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90.9 poprvé.
2: Rádio 1.

Dohrála Anne Bjerkan, její krásná skladba Styl, a teď její velká kamarádka, kolegyně z Osla, která se jmenuje Tuva a její Tuva Band. Teď máme na Rádiu 1 ve skladbě Something Good.

Obznova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9. It was the dirty end of winter.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: I'm a caterpillar. Outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar.
2: Tak se slyšeli novinky ve Velké sedmě Rádia 1 a my si pro dnešní polední klid vyhrajeme. Zahrajeme jednu, která už sice v Velké sedmě není, ale prošla s ní s velkou parádou, a to je Caterpillar od Tully Raw. Pak ještě nás čeká z domácí scény Friedberg anebo Jirka Imlauf.

0: Nazdar, chlapci. Jo, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

odpoledním klidu jsme se na chvilinku vrátili zpátky do norského Osla. Před chvilkou tamní projekt Coralhead v písni Walking By a teď už Cicade a krásná píseň Bloody Moon. Za chvilku se můžete těšit na Briana Ferryho a jeho velmi známou skladbu Sending the Clowns. Pak si dáme Eels, Things the Grandchildren Should Know a pak projekt Meža, kde Mark Oliver Everett hostuje v písni Possum. A úplně poslední věc, kterou dneska ode mě uslyšíte, bude od Depeche Mode It's No Good. Tak se mějte moc hezky, doufám, že všechno u vás dobré bude a uslyšíme se zase brzy. Užijte si zbytek neděle, samozřejmě ideálně s programem Rádia 1. Pa, pa.

0: si minigolf!
1: Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

Hezké odpoledne vám na frekvencích Rádia 1 přeje Ondřej. Pokud budete chtít následující 3 hodiny pro vás, budu vybírat hudební podkres. Tedy až do 18. hodiny podvečerní. Dnes na to nebudu sám, protože v 17 by měl dorazit Daniel Morávek a DJ Muris, člověk, který stojí za festivalem Shotgun. Tak si budeme trošku o téhle akci, která se už nezadržitelně blíží, trochu povídat. Představíme si letošní hosty a budeme si povídat taky o samotném festivalu, protože to vypadá, že letos by alespoň v podobě, v jaké jsme dosud Shotgun Festival znali, měl proběhnout poslední ročník. No a Dan sebou přinese samozřejmě i nějakou hudbu, předpokládám, že spojenou právě s těmi, kdo budou vystupovat na letošním ročníku Shotgun Festivalu. To tedy v 17, v tuhle chvíli vám přeju příjemný poslech. Doplním jen, že na úvod to byla ukázka z tvorby bristolské trojice Jabu nebo Jabu. Jejich fantastická deska z roku 2024 Soft and Grateful Star. Nabídl jsem vám skladbu Temporary. No a tohle už je Sejt. Rok 1992, album Love Deluxe a skladba Mermaid.

Vy posloucháte Rádio 1. Dohrál nám Nick Hakim, vokalista, tuším z USA. Každopádně jeho letošní skvělá deska I Can See. Z ní jsem vám nabídl skladbu Endlessly Waiting. No a tohle už je ukázka z skvělého vydavatelství, musím říct, Short Span, hudebnice Emer, která tam loni vydala album Fog. Já vám z něj teď hraju skladbu Below Altitude. A dobrá zpráva, že tenhle vinyl, který byl beznadějně vyprodaný, tak by v blízkých dnech měl být v reedici.

tohle už jsou Bibio a Dorian Concept, kteří chystají album pro vydavatelství Warp. Tohle je ukázka Shame.

No a tohle už je letošní Apple Blim, deska Liminal Tides pro skvělý vydavatelství Quiet Details. Posloucháme skladbu Warmth.

Vy posloucháte Radio 1. Už hodinu s Ondřejem nám dohrál skvělý Lord of the Isles. Deska z roku 2022 Subtle Thoughts, která by měla být taky v reedici u španělské značky Lapsus. No a tohle už jsou Vril a Redhead, kteří dělají jako Out of Place Artifacts. Zatím jejich poslední album, které vyšlo letos, a z něj vám nabízím skladbu Color Infinitus.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Reklama na Radio 1.

0: Aha, já mám režijku, ale tady Franky jede na černo a je schovaný pod celtou.
1: Cože? Tak už tě mám, ty železniční strako!
2: Nemají z tisíc láter a kokrelů, byle, mě zradil.
3: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
4: To taky není špatný.

tohle už je albová novinka od technopioníra Steva Rachmada, taky známý jako Sterak nebo Parallel 9. Hodně překvapivý, alespoň pro mě, poslechový sound, až takový orchestrální, takže super. Deska vyšla u vydavatelství Deckmantel a je to alespoň ve srovnání se staršími věci, které od něj znám já, které jsou přímo čarý, taneční, techno. Tak tohle je opravdu takový hodně muzikální, příjemný poslechový album. Nevím, jestli jsem to říkal, jmenuje se Light and Time. Já se vám zahrál skladbu Divine Blueprints. No a tohle už je Space Ghost 2021, jeho deska Dance Planet a z ní skladba Be Yourself.

0: Kulturní servis.
1: No a kulturní servis, jak ohlásila znělka, je zde. Připomínám, neděle 16. srpna 2026. Pokud byste chtěli někam vyrazit, mám tady pro vás celou řadu zajímavých tipů. Jako vždy na úvod festivaly Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní scéna, to je mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. A festival na ulici, multižánrový festival v prostoru DEPA 2015 v Plzni. Filmy Edison Film Hub od 18.30 promítá Odysseu V22, potom snímek Nenávist. Kinopilotů 18.40, Pozvání 20.50, Konec Oak Street. Letní kino Gabriel V21, Mamma Mia, Here We Go Again. Kino Dlabačov 18.30, Zmrzlinář 20.30, Hořké svátky. A konečně v kinu Aero od 17.30 můžete vidět film Tvoje jméno. Co se týče galerií, nabízím výstavu v galerii Středočeského kraje Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. V Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci vystavuje František Kobliha výstava Cyklus Máj. V Duxu Radka Bodzevič, výstava Faust. Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy uvádí Trnkovu zahradu 2. V Rock Café kolektiv autorů s výstavou Wall of Hope. V Kunsthalle Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, výstava Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory, Cezary Poňatovský, výstava Deep House. Pragovka galerie, to výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Killing the Flowers, One Delay Spring. EPO 1 v Trutnově zve na výstavu Neokosmos Pavla Holečka, osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času, současné keramice. Na Novoměstské radnici výstava Melodie ročních období, Artoto galerie v Uhelném mlýně, výstava Timo bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích uvádějí bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinsel a výstava Tromel. V galerii Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo galerie Dana Bartončíková a Jakub Titikalo. Dana Bartoníčková, omlouvám se, a Jakub Titikalo. Výstava Fragmenty dne světla noci. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Ve Vile Pelé, Antonín Střížek a Svět od vedle. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař a výstava Joie de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature, galerie C12 uvádí výstavu Home Sweet Home. Trojice autorů Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté. No a na Pražském hradě v Tereziánském křídle v Jižních zahradách výstava Czech Nature Photo. Nejlepší fotografie přírody. Můžete zajít taky na několik koncertů v JazzDoku od 20. Ondřej Ruml a Matěj Benko Trio Exclusive Tour. Klub 007 Strahov od 19. kapely Plutonium, Temora a Metr Tua. A v Cargo Galerii od 19. hrají Speed. Ještě jeden kousek, který nepasoval do žádné z předchozích rubrik, a sice Meat Factory dnes po celý den můžete zajít na Flea Market. No a tady na Rádiu 1 ještě do 18. Ondřej, připomínám, že v 17. tady se mnou bude Dan Morávek a DJ Muris. Budeme si povídat o festivalu Shotgun, který se kvapem blíží. No a v 18. potom Breakbeat Conference se Sakuem a Kaplikem, ve 20. pak Otěže přebírá Josef Sedloň. který uvede novinky na alternativní scéně. Kompletní kulturní servis hledejte jako vždy na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

No a teď na Rádiu 1 trochu lámaností. Tohle je skvělý letošní počin ze značky Metalheads, kde 4 skladby na 12 palci vydal Overlook. EPčko se jmenuje Shadow of a Doubt. My jsme si jeli skladbu Glow, takový pěknej, pomalý jungle. A tohle už je oblíbená dvojice Blocks a Asher, kteří se vždycky nepravidelně přihlásí s novým materiálem, a alespoň co se týče mě, tak téměř nikdy nesklamou. Zatím poslední 12-palec na značce Narratives, kterou právě tady ta dvojice provozuje, vyšel loni na podzim. Najdete na něm 2 kusy. Tohle je skladba Charm, část 1 a část

No a tohle je skvělý Kid Drama. Jeho album Naznačce Metalhead, což je venku. Dneska vám nabízím jednu z mých nejoblíbenějších skladeb na té desce, Forever Sun. Za chvilku taky na Rádiu 1 Aromanice z pražské značky Yuku, z brusu nový Saber, který se po dlouhé době vrací s 12 palcem, a taky si dáme aktuálního Naibua. Hezký poslech vám i nadále.

aktuální Naibu, který vydal nedávno svůj 12 palec. Tohle je skladba The Way You Turn, která už vyšla dříve. Tohle je ovšem nový mix. Tuším, že na tom EPčku jsou ještě 3 nové skladby od tohoto skvělého hudebníka původem z Francie.

No a jak jsem v průběhu vysílání sliboval, už za chvíli si budeme povídat o nadcházejícím ročníku Shotgun Festivalu. Pouštět si i hudbu interpretů.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Reklama na Radio 1.

0: A se mnou už tady ve studiu Dan Morávek a Kari J. Morris, hlavní postava festivalu Shotgun. Čau, Dane.
1: Ahoj, Ondro, zdravím posluchače.
0: My si samozřejmě budeme povídat o letošním ročníku, který se blíží 11. 13. srpna, to je za měsíc.
1: Září.
0: Promiň. Jo, super začátek. Musíš mě poslouchat a opravovat.
1: Dobře.
0: Samozřejmě 11. až 13. září, čili za měsíc, necelej už. Možná na úvod představ tuhle akci, představ Shotgun Festival, třeba pro posluchače, který o tom moc nevědí, jaký je koncept a tak.
1: Ježiš, to je strašně těžký po těch 25 letech. My jsme prošli několika různýma takovýma životníma formama, kdy jsme se vždycky věnovali podle svého stáří a DJskýho zapálení nějakému hudebnímu stylu. Takže jsme začali jako takový free komunitní festival. Myslím si, že v první ročník byl 2001. My jsme byli všichni DJové, bylo nás asi 6 nebo 8, takže jsme si vytvořili vlastní platformu, kde jsme se chtěli prezentovat. A z toho se stalo takový koníček práce, záliba, povinnosti. A dneska je festival takovým, dá se říct, menší oproti ročníkům třeba před 10 lety. Děláme festival pro 600-700 lidí za víkend. Věnujeme se furt okrajovým žánrům okolo techna, drum and bassu, ambientu a obecně elektroniky. A festival letos asi jde do nějakého svého takového finiše, co se týká hlavního prostoru, kde jsme.
0: O tom se ještě budeme určitě povídat, tak pojďme představit i ten letošní ročník, ty osobně, jaký tam máš koně, je tam třeba nějaký jméno, o který si léta usilovala, teď se povedlo?
1: Určitě, jelikož to je jenom jedna velká akce, které se věnujeme celý rok, tak se tam člověk chce propsat strašně moc svých favoritů a oblíbenců. Pro mě letos úplně číslo jedné je Shed. Muž mnoha tváří, mnoha aliasů a projektů. Samozřejmě Absemi, která hraje v Podkresu, to je moje velká favoritka. A je tam spousta jmén, je tam návrat Lukáše, DJ Spiro, který festival vlastně kdysi se mnou zakládal. Je tam návrat Sinkera, Hatyho, Filipo Trbach přijde zpátky a kompletně celá československá špička, která nás zajímá nebo nás baví.
0: Možná řekni, jak je to koncipovaný, kolik je tam stagí, festivaly dvoudenní, to už vlastně určitě vyplynulo z toho termínu.
1: Je to pátek, sobota, my jsme v poslední leta vytvořili takovou hezkou lesní stage, která hrála vždycky prim, ale jakož se letos sloučíme s tou Kristínou, což ještě teda potom na konci probereme, tak jsme vytvořili dvě plnohodnotní pódia, stage, který by se měli nějakým způsobem doplňovat, ať hudebně, či vizuálně. Určitě můžu prozradit, že všechny ty, nebo ty dvě pódia budou připravovat dva různé kolektivy, oba dva z Brna. Jeden je Fungus a druhý je Maes, takže budeme mít nejenom hezkou dramaturgii, ale zároveň bude postaráno o to, aby i ten pohled na tu stage a na to okolí, na ty instalace a prostředí bylo příjemný.
0: My posloucháme teď i druhý kousek od Absemi, ta hraje kdy?
1: Absemi hraje v pátek. Absemi hraje v pátek, to je náš velký úlovek. My jsme dlouhá léta spolupracujeme s jednou německou agenturou, která už nás má fakt jako najetý a hlavní agentka mi napsala, jestli by nás nezajímala. A my jsme v tu dobu s Dominikem měli takový jako otevřený slot, tak jsme vůbec neváhali, protože za nás je to nedoceněný DJ a producentka. Je to holčina, která začínala poměrně brzo k jejímu věku, někde 2016-17, vyšly fakt dvě krásné desky. A od té doby vstoupá v tom žebříčku popularity nejenom mezi návštěvníky festivalu v Holandsku hlavně, ale i mezi těmi sběrateli vinylu a vůbec muziky, protože ta muzika je skvělá, ona má velmi hudební základy. Mimo to, že hraje jako DJka, má ještě svůj soulový projekt a myslím si, že to můžu říct, taky vstupuje ve super projektu i na Lunch Meetu letos. Kde to teda bude víc autorský, propojený s nějakou vizuální show, ale to musím říct, že to je určitě velký očekávání.
0: Potvrzuju taky, tady vždycky v neděli dost pravidelně hraju, tak si pojďme dát aspoň kousek téhle skladby Absemi, Ripple, ukázka z její tvorby a taky jedna z hlavních hostů, jedna z hlavních hostek letošního Shotgun Festivalu.

0: Filip Otterbach, to je další zajímavý jméno, který letos na Shotgunu zahraje. Už jednou pro vás hrál, ne?
1: Určitě, jo, je to vlastně několik let zpátky, 4 roky, byl to jeden z covidových ročníků. Já si pamatuju na ten den, kdy jsem, hodně jsem v jeden čas kamarádil s Láďou a s Honzou z Endless Illusion, a tenkrát mi ho nějak představovali a já jsem tomu úplně propadnul, protože Filip není jenom šikovný producent, jak slyšíte, ale je to hlavně excelentní DJ a opravdu umí zahrát všechny polohy od amboše po jako opravdu party styl a na tom Shotgunu nás tenkrát všechny úplně rozsekal. To bylo jako neuvěřitelně hustý set.
0: Pátek, sobota?
1: Filip hraje ze soboty na neděli. Je to jeden z posledních setů, což by měl jako fakt highlight.
0: Tak my jsme od něj poslouchali ukázku, jak jsme se tady shodli z našeho asi nejoblíbenějšího alba The Dylem Diaries a tady to už je Summer Madness. To je taky z nějaký desky?
1: Hele, tohle je fakt starší. Já si netroufnu říct, že to je rok 2015, 2017. Já jsem to našel při takovým svým hledání a strašně se mi líbila ta poloha. Vlastně to zapadá do toho Shotgun zvuku, takže to užijte.
0: No, ještě možná řekni něco taky o tom místě, kde ten festival je, protože to jsme ještě nezmínili a to místo samo o sobě, alespoň jako podle mě, je dost důležitý a je jako vlastně pro mě s tím festivalem tak jako hodně spojený.
1: Určitě, my jsme víceméně skoro všechny ročníky až na jeden výlet do Liberce a na Hrad byli na amfiteátru u Kristýny, vlastně místo, které jsme vybudovali se s tou starou partou, ze kterou jsme Shotgun začali dělat společně s městem, je důležité říct, díky všem těm dotčeným pozicím a institucím jsme tam vybudovali krásné místo, kde se dějou nejenom naše akce, ale dějou se tam různé jiné koncerty, cvičí se tam psy, je tam prostě takový jako přírodní amfiteátr, kde se dá něco v Rádku dělat. Takže to je místečko schované vedle Kristýny, vedle zatopeného uhelného dolu, kde je březový háj, spousta chatek a to si myslím, že právě našim návštěvníkům utkvělo v paměti a za těch 20 let si k tomu udělali opravdu vztah.
0: A taky, co by kamenem dohodil?
1: Určitě,
0: do Polska, do Německa,
1: je to přesně tak, je to ta trojzemí. A já jenom chci říct, že my se samozřejmě po delší době s tou Kristýnou loučíme, ale není absolutně vyloučený, že se tam v průběhu dalších let nebo budoucně vrátíme. My se teď prostě chceme soustředit na hudbu, na vydávání desek, ale k tomu se určitě dostaneme.
0: Letos ještě na Kristýně.
1: Letos Kristýna.
0: Pojďme se ještě dát ukázku od Filipa Otterbacha.

0: Posloucháte Rádio 1, se mnou ve studiu je Dan, pořadatel Shotgun Festivalu, o jehož blížícím se letošním ročníku zářijovém si povídáme. Možná pojďme říct jenom pár praktických věcí. Tak ty jsi říkal, že samozřejmě je to na Kristýně, tam jsou chatky, ale předpokládám, že tam už se asi úplně bukovat nedá.
1: Chatičky jsou z 90% vybukovaný, stany, karavany, penzion na Kristýně, jsou i nějaká volná místa v penzionech v Rádku i v Žitavě.
0: Stupenky?
1: Stupenky, teď je v prodeji třetí vlna, na místě to bude ještě mírně dražší, ale samozřejmě my jsme zvyklí prodávat stupenky i po dobu celého festivalu. Nejsme vyprodaní ani nízkokapacitní, takže kdokoliv má chuť a přijít vyzkoušet náš festival nebo se po dlouhé době vrátit, tak budeme rádi.
0: Řízky asi můžou nechat všichni doma, že vy tradičně máte vždycky dobrý gastro, což předpokládám, budete držet i letos.
1: Snažíme se, aby tam člověk užil nejenom hudbu a ten vizuál, ale aby se i dobře napil a najedl. Takže určitě bude postaráno.
0: Pro mě je zásadní, že si tam vždycky sobotu můžu dát fakt dobrý kafe přímo v areálu.
1: Jo, já to taky můžu určitě všechno tady prodat. Já musím říct, že máme skvělý parťáky, ať už je to Liberecká Pražína, Rod Beans, nebo ať už je to Junk Club, který nám dělá kompletně celý jídlo. Takže tady za ty partnery já moc děkuju a bez nich by festival nebyl tam, kde je.
0: No, ty už to tady několikrát nakousnul, vlastně ten letošní podtitul zní Goodbye, Farewell and Amen Break. Tak co to je, o co jde?
1: Ale jako vymýšlení tyhle těch sloganů, claimů je vždycky hrozná sranda. My jsme, musím říct, s Dominikem, Dominik a.k.a. Kletis, můj parťák, člověk, který se mnou festival dělá, samozřejmě, že i s nějakou širší skupinou lidí, tak jsme dospěli do nějaký životní fáze, kde víme, že ten festival nemůžeme dělat každý rok. Máme připravenou teďko práci na hudbě, budeme dělat dva vinily, jeden Wario Artist Sampler, jakoby festivalových zahraničních hostů, a chceme udělat jednu takovou jako party desku a samozřejmě během jednoho, dvou let se vrátit ve formě nějaký malý release party k tomu, co děláme nebo co připravujeme, a samozřejmě festival Shotgun pojede dál. My máme vysněný dvě, tři místa, kde bychom ho chtěli mít nebo vrátit, a nechte se překvapit. Rozhodně nekončíme, je to jenom taková jakoby hezká rozlučka s místem, který nám opravdu přirostl k srdci.
0: A není to škoda? Protože my jsme tady o tom před chvilkou mluvili, že vlastně ten festival je fakt jako s tou Kristýnou hodně spojený s tím místem, tak není škoda tohle rozdělit.
1: My si to uvědomujeme čím dál tím víc po tom zveřejnění toho našeho záměru, takže ne, že bychom tam nikdy už nechtěli být, my to máme vykomunikovaný i s městem, i s areálem, určitě se tam jednou v budoucnu vrátíme, ale chceme si dát nějaký prostor, nabrat novou sílu, inspiraci, protože dělat jako festival 20 let na jednom místě je prostě strašná jako taková, jak bych to nazval až psychózou, že jako fakt musíte přemýšlet nad tím, co tam udělat. A my nejsme festival, který má nějaký velký rozpočty, děláme si všechno sami, takže chceme ten prostor, aby to mělo fakt, když to řeknu lidově, koule.
0: No tak jo, my jsme se teď dostali k dalším hostům, dohrál nám náš kamarád z Gdaňsku Haty Vaty, ten předpokládám v sobotu hraje.
1: Ten hraje v sobotu před synkrem, přesně tak, tam je takový slot, volný průběh, Haty Vaty synkro, bude taková jako.
0: No a synkro hraje teď, No Escape, to je taky nějaká jeho aktuální věc.
1: 2025.
0: On teď ty laláčky trošku vystřídal za takový jako temnej, často polámaný dubby sound.
1: Je to tak.
0: Tak tohle je ukázka No Escape z tvorby Synkra, který na Shotgunu letos zahraje v sobotu. Tak pojďme si to dát. No Escape.

0: Tak a tohle je ukázka z tvorby zásadní postavy liberecké hudební scény, ale i tuzemské a taky člověka, který je těsně se Shurgun Festivalem spojený.
1: Rozhodně.
0: Zdravíme.
1: Zdravíme do Liberce. Tady to je ANS, neboli ANS, takový jako jeho nový projekt. Vlastně jsme dostali pack pár tracků, který připravuje na nový projekt. Jsme za to hrozně vděční, on je prostě kámoš, výborný DJ, producent, stará se nám jako stage manager od druhou stage, má vždycky skvělý postřehy a já mu za to moc krát děkuju.
0: A taky člověk, který provozuje label, na kterým dává prostor zajímavý elektronice, Krmelec Records,
1: přesně
0: taky,
1: tak.
0: Taky z toho hodně hrajou. Letos vystupuje nebo nevystupuje?
1: Rozhodně vystupuje, bude na té stage, která se jmenuje Meet Ho Louka a je to, myslím si, že už tak je ten noční slot, myslím si, že od 8 do 10 hra.
0: No a když ten festival děláš 25 let, tak jaký jsou nějaký jako okamžiky takový výrazný, cokoliv? Co by si nám tady zmínil? Nějaké historky z natáčení?
1: Ale já bych asi řekl takovou promoterskou. Mě vlastně, já to nechci zakřiknout, ale nám se vlastně nestalo, že by až na ty povodně nikdo nepřijel, někdo odřekl, někdo zrušil booking, někdo byl s prominutím nasranej. Takže jelikož to fakt děláme jako koníček, není to pro nás práce ani biznis, tak vlastně velmi úsupkový je to, že to, co si vždycky vytyčíme, tak se nějakým způsobem stane. A těch vtipných historik je strašná spousta, ale 90% z nich není publikovatelných.
0: A povodně byly kdy?
1: Povodně byly rok 2011, tam byl obrovský silný line-up, tam byl James Ruskin, tam byla zpátky Noisy, jako spousta men a vlastně 3 týdny před festivalem přišla ta velká vlna z Prahy a roztrhla přehradu na Kristýně, všude byla voda. My jsme v té době ten festival nějak akutně zrušili, i když jsme pak věděli, že vlastně potom, co to odešlo, jsme ho měli udělat, protože ty lidi byli fakt vyčerpaný a mohlo to být takový happening. Ale dělali jsme potom benefici a vrátili jsme se na to místo. Takže těch historiek je spousta, ale spíš jde o to, že se to vždycky povedlo. Takže to já jsem nesmírně vděčný.
0: A host, na kterýho rád vzpomínáš, ať už díky tomu, jak hrál, nebo jaký byl?
1: Já jsem tam měl strašně moc men, který jsem vždycky chtěl vidět, slyšet a asi tím jako urazím všechny svoje momentální jako heroes, ale asi to byl Sergeon, rok 2012. Mm-hmm. Se nám podařilo přivést v jeden rok Object a Sergeon na Instrumental, Bodyku. Byl strašně nadupaný line-up. A ten ročník byl skvělej, když jsme měli jen tak, aby jsme to zaplatili, ale vlastně na to vzpomínám strašně rád.
0: No tak jo, tak my si dáváme ještě jedno synkráče, to je host sobotního večera. Tohle jeho aktuální zvuk, to je 12 palec, který vyšel nedávno. Já jsem
1: přesně
0: to
1: taky, tak, je tam víc věcí, nějaký spolupráce, ale moc hezká věc.
0: Tak jo, skladba North Star, a ještě na ní spolupracuje s Tomem Jarmym. Tohle je synchro, jeden z hostů letošního Shurgun Festivalu.

0: No a tohle už je muž mnoha tváří a mnoha jmen a tady to je strašná pecka, jak jsme
1: Totální.
0: Se shodli. Total. Chet a Hoover v tomhle případě. Takže ten je, jsme říkali, v pátek?
1: Ten je v pátek, to je hlavní hvězda lesní stage v pátek.
0: Ano. To je pecka, to mě potěšilo.
1: Proto... No mě to potěšilo po těch letech. Jakože jsme to fakt zkoušeli kdysi, předloni, loni, strašně mockrát a ty to byla strašná shoda okolností a ve finále přijede vlastně přes známýho Němce kamaráda, ještě přede svým autem, s nějakým starým meďákem, jo, takže jsme to fakt zvědají.
0: A hrál vůbec někde u nás, nebo je to i debit jako český?
1: Nejsem si úplně jistý, zase takhle to úplně najít nemám, ale pro nás to je klíčová osoba.
0: Jako no naprosto, opravdu, no. To je v podstatě, on pro mě je takový jako samostatný hudební žánr, nebo jak to říct,
1: má jsem celkou zrovna říkal, a přesně tak, ať je to Equalizet, Vox, Shed, ať je to jakýkoliv jeho pseudonym, tak v tom vlastně slyšíte tu autenticitu toho jeho programování, toho jeho skládání, opravdu ty zvuky, načasování, rytmika, to je boží.
0: A tady to, jak jsme říkali, to je jeho take na polámaný věci, ano, na autonomik, na half tempo, asi 4 nebo 5 12 palců udělal jako Hoover, tady to je ukázka.

0: Řekni, jak vůbec teď funguje scéna na Liberecku, kde jsou nějaký fajn místa, kam bys třeba doporučil lidem zajet za kulturou, za hudbou?
1: Vlastně nechci úplně si tady hrát polívčičku, ale konkrétně pod náma jako hraje Novej Kletis, můj kolega, spolupořadatel festivalu, dramaturg, fakt super týpek, a ten má na starosti posledních několik let Bar Papír, což je podle mě jako klíčové místo v Liberci momentálně, kde najdete klid pro drink, dobrý pivo, ale zároveň pro kvalitní muziku, nějaký art, máme tam krásný vnitroblok, kde se děje spousta akcí, takže do Liberce momentálně asi Papír.
0: No skvělý, tak jo, a pojďme si dát toho Kletise, ty jsi říkal, že tohle je ukázka z chystaného alba.
1: Je to album, EPčko, nevím, vychází to přesně teďko nějak na konci léta, na brněnský značce Fungus Kolektiv. Je to strašně vyspělý, já mám z toho strašnou radost, já už teda slyšel všechny ty písničky, ale tady to je jedna z nich a je to fakt boží.
0: No tak jo, zní to skvěle, zdravíme.
1: Čau.
0: Zdravíme.

0: No a my se pomalu, ale jistě loučíme. Tady je teď takové na závěr okénko od Šeda a on si to fakt zaslouží, protože ta tvorba jeho je opravdu pestrá a rozsáhlá. Tak možná, Dané, nějaký slovo na závěr.
1: No já bych chtěl hlavně všechny pozvat, kdo máte čas, druhý víkend v září, na všechno jste byli, nebyli, máte tam kámoše, doražte. Je to rozloučení s Kristínou, máme docela povedený line-up, který se zase poskládal trošku sám, ale já bych to jenom trochu zrekapituloval. Dorazí Shed, Absemi, Synchro, Hativaty, vrací se Akira.
0: Akira,
1: s Tomášem Kučerou ve společném setu, což bude taky docela asi velký. A je tam spousta vlastně návratů. Daho ze Spirem, Elektra Bell, Ans, Rafael Kosmos, Jarda Petřík, Klety s Countem a spousta dalších. Já bych můžu ještě určitě říct, že máme tam vlastně mimo vás standy a lidi z volného průběhu. Máme tam i Joffy Halfertovou od vás Rádia 1, což nás hrozně kolegyni. Baví. Tam bude denní selektorský set od ní, takže...
0: Odpolední,
1: ano,
0: v sobotu.
1: Ano.
0: No super, tak se těšíme, počasí bude určitě skvělý, na to ty máš štěstí, až na ty povodně teda. Jo. A takže Shotgun Festival 11. až 13. září. Vidíme se tam... A
1: já musím ještě splnit povinnost pozdravit svého syna Olivera a svou holku do Liberce.
0: Zdravíme Olího, ahoj. A tady to je ještě Shedova remixová práce pro D-Bridge a pak vám tady ještě od ní necháme jednu hitovku a potom už se tady na vás chystá posádka z Breakbeat Conference, čili Saku a Kaplik. Pokud budete chtít, tak my se zase můžeme v neděli za 2 týdny slyšet mezi 15. a 18. Playlist dnešního vysílání už visí na webu Rádia 1. Čau, es.
1: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
5: Splaného dny. Právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Kulturní léto Radio 1. Melting off your
9: silver coat. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
8: Kulturní léto Rádia 1.
9: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
10: Never Enough uvádí...
11: Breakfast Conference.
0: Breakbeat Conference.

0: příjemný nedělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Saku.
1: A tady taky Kaplík.
0: Pardon.
1: Konečně jsem se dostal k tomu správnému mikrofonu, byl trošku jinde než já.
0: Každopádně, kdybyste to chtěli vidět, tak je lichý týden, to znamená, že je tady Breakbeat konference a s ní dneska máme hodinu novinek a v druhé hodině si pustíme jedno album, který je pro nás s Martinem velmi zásadní a velmi srdcový, nebudeme ještě prozrazovat, ale můžete se těšit na porci takového vlastně kapelového breaku, by se dalo říct. No a... Tak. To, co jsme si dali na začátek, byl takový hodně solidní progresiv, britský producent Ranch Color. Jeho skladba The Gulf Between Us. No a teď už se rozeznívá Jay Swift, což je pseudonym producenta Pedro Lopéze. Jeho novinka Amen. A mně se to líbí, má takový hodně newschoolový basy, ale zároveň současný UK garage beat. Takže pěkná záležitost.
1: Tím rovnou míříme nad 130 BPM. Dneska nebudeme úplně tak klidnit na začátku, tak hrajeme první hodinu, jenom hodinu. Tak.
0: A ono je to navíc daný tím, že opravdu vycházejí takový festivalový tracky určený pro velký sound, hodně ze Španělska samozřejmě, takže dneska ta osa bude hodně taneční. Příjemný poslech s pořadem Breakbeat Conference následující dvě hodiny na vlnách Rádia 1.

0: track, který už nějakou dobu Evil Nine hraje ve svých setech. Vyšel hodně nenápadně, až nám to s Martinem uniklo nedávno. A je to zajímavý, protože málo kdo vlastně zná originál tohoto tracku, protože v roce 2003 se to proslavilo Rennieho Pilgrim remixem. A Rennie Pilgrim remix se stal naprostým zásadním hitem té doby. Aha, takže tohle je vlastně remix remixu.
1: No.
0: Evil vzal ty Pilgrimovy stopy, nebo dostali od labelu a udělal takovouhle hypno novou verzi, skvělou.
1: Ta věc hrála na každý akci v tu dobu, ale zajímavé je, že my tuhle tu skladbu už jsme v konferenci se tady hráli, respektive přímo Evil Tom to tady zahrál v rámci jeho setu.
0: Ještě v nemástrovaný, takový v surovější podobě. My zdravíme Toma a každopádně Tom tady teď dvakrát zahrál v Praze, jednou na Štvanici v rámci Daylightu, skvělej set, který vypadal spíš jako rockový koncert ke konci i v publiku. No a týden, tak pak se stavil v Never Enough ve středu, no a zakončil svý takový minitour po Česku na festivalu Povaleč, kde teda zahrál zatím nejtanečnější set, jaký jsem kdy slyšel. Nebo jakoby,
1: no nebo úplně, ale úplně skvělý, teda opravdu tam se s tím hrál se vším klobouk dolů.
0: Fantastický,
1: slyšeli jsme ho tolikrát, že jo, ale po každý nás to prostě baví.
0: Takže perfektní na Povaleči a celý festival Povaleč byl teda parádní a každopádně v tom tam vlastně bylo fajn vidět potom ty reelska, který sdíleli na Instagramu mladí říci a tam psali Breakbeat Papa. Mu říkali Breakbeat Papa, know how to do it. Takže tady Zero, Emit Collect, Remix, Evil Tom.

0: Kdyby vám přišel tenhle ten track povědomej, tak ne náhodou, protože to je Future Funk Squad a skladba Freak Frequency. Nebo Same Frequency. Ovšem tady v remixu španělského projektu Aggressiveness, který musím říct, že my jsme to tenkrát hráli docela ten remix, ale tady ten má takový současný španělský zvuk. Moc pěkná věc. Vlastně dobře, že to takhle kluci zase oprášili.
1: No a label Electroshock, který se pomalu, ale jistě vrací na vlny Rádia 1. My jsme ho nějakou dobu moc nehráli, protože to bylo jako vlastně tak pro nás neúplně přijatelný, ale teď jako vydávají už jako dobrý, tak se opravdu musím říct, že...
0: Hodně taneční a dobrý, musím říct.
1: Minule jsme taky hráli něco od nich.
0: Jinak posloucháte Breakbeat Conference na Rádiu 1, Kaplik Saku.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
3: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
6: Reklama na Radio 1.
0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
7: Vítáme vás v druhé polovině pořadu Breakbeat Conference. Dneska jsme si pro vás připravili takový archivní materiál, album, který máme s Martinem strašně rádi a bylo pro nás dost zásadní ve své době. A já musím říct, že vybrali jsme ho ne náhodou dneska, protože...
8: Honba za mikrofonem.
7: Honba za mikrofonem pokračuje.
8: No já jsem tě celou dobu chtěl říct, že to je jedno z mých vůbec nejoblíbenějších alb vůbec. A je to opravdová lahutka a věřím, že je spoustu nových posluchačů ráda jedna, který tohle album neznají.
7: Hybrid. Producenti, kteří pro nás jsou zásadní od začátku, ještě v době, kdy jsme mixy stahovali různě, nedalo se nikde moc sehnat, internet byl v plenkách, tak jsme ty mixy scháněli, kde se dalo, na různě na torrentech a Hybrid, ty mixy byly naprosto fantastický, kde se prolínal taky progressive break, rovný věci, remixy známých jmén, ale vždycky to mělo naprosto unikátní sound a teď mě to napadlo z jednoho důvodu, protože teď, jak se vrátil, taky 90 sátkový sound je takový trendcovej, by se dalo říct, hodně to, se to hraje. A třeba Job Jobse a tyhle lidi, kteří teď opravdu tohle táhnou, tenhle zvuk, tak ty hybrid remixy a hybrid tracky se objevují v těch setech velmi hojně, protože třeba ty Echoplex remixy, Markéta říká, teď, když poslouchal jeden mix, říká, co to je za track? A říká, no to je nějaký hybrid Echoplex, který do půlky je zlomený a od půlky rovnej a takový hodně šlapavý. No a proto jsme se dostali ale k tomuhle albu, který ovšem není to první, to nejslavnější White Angel, který je velmi známý a tady v konferenci hodně hraný, ale vybrali jsme jeho následovníka, kdy se Hybrid potýkali s tím, jak navázat na tak velký úspěšný album, který je vlastně etablovalo jako jedny z pilířů té taneční scény. A oni šli úplně jinam. Oni se vydali prostě takovou jako skoro filmovou hudbou. A
8: No to album je celý jeden takový příběh. Přitom se z toho dalo vybrat pár věcí, které opravdu byly taneční, dali se hrát.
7: No a na to album si přizvali hosta, basistu Petra Hooka. Z kterého, přesně tak. A oni sami říkají, že v době, kdy to album nahrávali, vůbec neposlouchali taneční hudbu, poslouchali Doves, Radiohead a tak, chtěli prostě jiný zvuk, ale zároveň nevzdali se smyčců, odjeli do Petrohradu, kde natočili smyčcový orchestr, napak na dalších albech dokonce se objevuje pražský symfonický orchestr, viď, Martine?
8: No jasně, se kterým tady dokonce hrál, vystoupili tady s ním, myslím jednou určitě v Lucerně.
7: No jinak třeba ve 2.7 Hybrid zahráli parádní set v Roxy na Breaksam.
8: To se poštěstilo naše rezidentní noc a hráli jsme s ním a to byl splněný sen.
7: Přesně tak. Existuje snad někde i záznam, možná ho ještě někde najdeme s Martinem.
8: Určitě je, máme ho.
7: A jinak já jsem viděl Hybrid poprvé někdy právě kolem roku 2003 na festivalu Gluglu v Maďarsku, a kde zahráli právě jako celá kapela tohle album Morning Sci-Fi, který si dneska pustíme. No, jinak, abychom ještě doplnili, Hybrid byl v začátku trio Chris Healing, Lee Malen a Mike Truman. Lee Malin opustil Hybrid v zápětí po prvním albu a zůstal Chris a Mike. A Chris byl, co jsem tak četl, ten, který to tlačil do takových experimentálnějších poloh, aby z toho nebyla klasická taneční kapela. No a po nějakých letech už hodně turování v roce 2015, tuším, odešel i Chris Healing a naopak Mike Truman se svojí novou manželkou Charlotte Truman, zpěvačkou, udělali už ty novodobí Hybrid, jak fungují dnes. Ale my se tedy vrátíme v druhé polovině pořadu Breakbeat Conference do roku 2003 a druhýho alba Hybrid Morning Sci-Fi, jak říkáme, je to trochu temňárna, ale ono to v dnešních prosluněných dnech vůbec nevadí. V zimě by se to poslouchalo hůř, podstatně. A mimochodem...
8: Mně to nepřijde ani tak temný. Já nevím, já si nemůžu pomoct. Známe temnější věci.
7: To je pravda. Každopádně říká se, že je to takový přemostění mezi tím, kdy Hybrid začali dostávat zakázku i na zakázky na filmovou hudbu, a to je ta druhá poloha projektu Hybrid, kdy oni mají na kontě opravdu spoustu filmových hudby, to když se kouknete na jejich diskografii, tak tam toho najdete mnoho. A ty zvuky jsou leckdy dost podobný, je zajímavý to poslouchat. Každopádně tohle album je svým způsobem fakt unikátní a na taneční scéně nakonec docela získalo i takový kultovní status, protože velmi dobře drží pohromadě. Tak příjemný poslech vám přeje Saku.
8: A Kaplik a za 14 dní
7: Breakbeat konferencí. Mějte se krásně a Hybrid Morning Sci-Fi.
8: Ahoj.
7: Ahoj. I can tell you some of my dreams. They're fucking. Quit. I can tell you some of my. They're fucking.

what it means to me. Music and what it means to me.

0: Breakbeat Conference says.
1: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin.
0: Breakbeat Conference says bye.
2: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
3: Zátoce naší je celý den smír.
4: Ty Vlašťovko, to nám ten oheň ale dneska pěkně praská, viď? A teďka ty hvězdy, že jo? Teďka ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
5: Ty vždycky slime.
4: Tak jo!
5: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.

Krásný, ničím nerušený poslech nedělního večera vám přeje z Rádia 1 Josef Sedloň, při pravidelných také pořadu novinky na alternativní scéně, které už po 20. hodině odezněly se spoustu novými věcmi, jako třeba mimo jiné třeba novém EPčku Extravelt, který znělo v Jamborghini ukázce z kraby právě Tomorrow's Event. Jamborghini, pak už to bylo také EPčko od John Silase, LA Priest, jeho nový už třetí single ze značky Domino, chystaného desky pro tenhle ten indie label, také zněl Tender Ender, Aim High ze značky Drum'n'Bassové So Went, ale také z labelu Bedrock novinka od Chill Garcia a Franco Botta. Také jste měli možnost slyšet zcela nový single, už druhý Sun od Simona Goffa, tohodle skladatele a huslisty producenta, který se už blízknul také hudbu k filmům u nás, těto vlny či Úsvit. Také John Techara zněl True Blue z nového EPčka Fountains Edits, také Dub Guy v novém remixu od Stone Starro a také ambientní věc od Maps and Diagrams z jejich desky, která vyjde příští měsíc na značce Home Normal pod názvem Returning Light. No a také zněl třeba Alton Miller. Teď už ale Pan American a Nick Zinner a také Leon Thomas. Tohle to je společné EP, které vyšlo jako dvojsklopová záležitost na značce Death Presse. They say you're the best, but I just think it's...

0: joint rigs.
1: Pan Amsterdam a Nick Sinner a Leron Thomas, jejich společné EP dvojskabové This Cover Band Rules, tohle byla také titulní nahrávka a vy jste mohli už Pan Amsterdam před několika měsíci, týdny možná spíš také zaregistrovat na CD v prese samostatném EPčku. Teď už ale pojďme za touhle také věcí od projektu Nostalgia 77. Ben Lamdin, který začínal na značce True Thoughts, se navrací teďka touhletou singlovkou Childish Things featuring Richie. Single, který vyšel už, no, je to minulý měsíc na značce Third Stream. Nostalgia 77.

Tolik nastal Jazz 77 a moc příjemná záležitost s názvem Childish Things featuring Richie, tentokrát vokalistka. No a my se teď podíváme za touhletou také novinkou od Logic 1000. Její už druhý singlík z chystané desky Confirmation dostal název Jersey. Spolupracoval tentokrát na něm s Gem City. Tady už je teda ta Australanka žijící v Londýně Logic 1000.

Tolik taková pohodová věcička, hodně s 80s, možná vlivy od Logic 1000, skladba Jersey, featuring tentokrát také Jam City a ukázka další z chystaného alba Confirmation. No a my se teď podíváme za touhle spoluprací Seaglass a Lesser Sparrow, která vyšla minulý týden na značce Handwritten, All in Dream je název této indie folkové jako je balady, Seaglass a Lesser Sparrow.

Tolik Seagulls a také Les Sparrow, jejich společná baladická záležitost značky Handwritten, teďka s názvem All in Dream, všechno ve snu. No a my se teďka už podíváme za touhletou věcí na značku Hospital, kterou dali dohromady tandem producentů P-Money, Winnie, Fred V a Doctor. Šlo teďka tenhle týden, nazvím Crash and Burn.

Tak tolik taková demobizová popinka, jak je už zvykem ze značky Hospital. Pímany, Winnie, Fred V a Doctor na novince Crash and Burn z tohle týdne. No a musika si zase dáme trošičku zase o něco více avantgardnější kousek v dnešních novinkách, a to od projektu Sarost, který chystá takové hodně free jazzové dílko od Granite Variations na značce Ogun. Tohle zatím ukázka, aspoň edit takové další věci. No, Biotide, tohle je projekt Sarost a jejich free jazzová věc Biotide.

Tak snad jste přežili ve zdraví tohletu free jazzovou záležitost od projektu Sarost. Tohle ukázka z jejich chystané desky The Granite Variations, která vyjde, myslím, že v září na značce Ogun, a tohle ukázka Biotide. Tak před námi je Peter Goll, tenhle ten německý producent značky Compost, kam se má navrátit také už příští měsíc svou druhou, respektive celkově už třetí deskou Drum Seeds. A tohle je další single, který se objeví, myslím, že až příštím týdnu, kdy už se tady vlastně uslyšíme. Já jedu na 14 dní pryč na dovolenou, takže se dvakrát neuvidíme, nebo neuslyšíme, tak. A tohle už je singlovka Hello Future.

Tolik německý producent Peter Gahl a jeho nový už druhý single z chystané desky právě Drum Seeds na značce Kompost, skladba Hello Future Us. No a vy posloucháte, připomenu, novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje za Vsedloň. Playlist už také za chvíličku najdete, kompletní odehraných věcí na stránce Rádia 1. Teď už míříme za americkou písničkářkou Lil Neal, která chystá své čtvrté studiové album As Killers Do na značce právě tentokrát Consensual Sound. A tohle je zatím single, který vyšel teďka, myslím, že před týdnem, věc s názvem Slip Away, tohle je Lil Neal.

To byla už Lil Neal a skladba Slip Away z jejich chystané desky As Killers Do. Tohle je americké lo-fi hudebnice. No a před námi je Hadady von Angst projekt a tohle ta klubovka Low-Key Wild, která vyšla před pár týdny na značce King's Dead. Hadady von Angst. Tohle ta výborná věc Low-Key Wild.

Tolik Hadady von Angst projekt a Loki Wild, parádní kousek ze značky King's Dead, který tam vyšel teďka před pár týdny. No a my se teďka podíváme na touhletu remixovým EPčkem pro islandského producenta Bjarki, který vyšel teďka v pátek a nabídlo 4 remixy od různých interpretů s různými styly, ať je to třeba známý Dubfire z projektu Deep Dish, dále In 3D, Temudou, či také Henry Greenleaf, který právě zremixoval tuhletu také věc I

Henry Greenleaf remix. I wanna go for it. Noviny jdete kompletní playlist už také na stránce Rádia 1.

Tolik remixová práce od Henry Grinlifa pro producenta Bjarkyho z Islandu a tato divoká věc I Wanna Go Bang zde dostala 4 remixy celkově také od Temuda, Dubfire a In 3D. Posloucháte novinky na alternativní scéně, jak jsem řekl, playlist už najdete na stránce Rádio 1, no a my už se teďka podíváme za dalším novým počinem, tentokrát od producenta a hudebníka akordeonisty z Polska, Vojčech Grabek, alias Grabek, kterého jsme se tady také už proklepli v pořadu intro. To mi připomnělo, že dnes se můžete těšit v intro na americkou partičku Madhouse. Každopádně Madhoney, pardon. Teď už ale pojďme za Grabekem a jeho novým EPčkem Vanishing. Tohle už je také úvodní a titulní skladba do Vanishing. Grabek.

Parádní kousek od Grabeka z té jeho pětisklabové EP nadílky The Vanishing, ze které jsme tady už možná, myslím, že hráli Mother's Cry, jako ukázku jako předsazenýho singlu. Tak to byl tenhle ten polský hudebník, producent a akordeonista. No a my se teď už podíváme také za touhletou novou remixovou prací, která vznikla pro projekt Paladien, tohleto italské duo, tvořící už delší dobu ve Španělsku, Barceloně. My jsme se tady o nich dělali nedávno, tak přečte rokem profilový pořad také intro. Vy je uvidíte hlavně naživo poprvé v Praze 5. prosince na Music Infinity společně ještě před skokanem Carmichael z Británie. Tohle už je ale Willow Wisp, jejich skladba z desky Indaco, jejich loňského alba v remixu od Arms and Sleepers, kteří ostatně přijedou také koncem září do Prahy naživo, do Cargo Gallery. Tohle už jsou ale Paladien, jejich Willow Wisp skladba v remixu od Arms and Sleepers. Vyšlo v pátek na značce Lokaj.

Tolik remix Arsem Sleepers pro Palladian, kteří, jak jsem řekl, také zavítají k nám poprvé do Prahy 5. prosince do Akropole. Tohle byla zatím zcela nová remixová práce od Arsem Sleepers pro jejich skladbu Willow's Wisp z jejich loňské právě desky Indaco. Tak, no ale teď už se podíváme za touhletou partičkou, která se říká Abracadabra, která se chytla na manchesterské značce labelu Melodic. Teďka minulý týden tam vyšlo tohle tomu americkému duo dívčímu EP s názvem Peel Away a tohle už ukázka Seesaw.

Tolik dívčí do z Oaklandu Abracadabra a jejich EPčko Peel Away v ukázce Seesaw, když už před tím EPčkem, které vyšlo minulý týden na značce Melodic, vyšly také právě singly jako Face Card či titulní věc Peel Away. Teď už ale pojďme v novinkách za touhle pěknou spoluprací, která vznikla v Německu. Acid Pauli a Stimming dali dohromady síly a je tady to jejich vydařené EPčko s názvem Gross Velen, velké vlny. Vyšlo teď pátek na značce All is Acid a nabízí kromě téhle společné titulní věci Grosse Velen také po jednom triku od každého z nich, jako Acid Pauli, který má skladbu Trans House Tony a Stimming výborný track Drama in D-moll. Teď už ale Acid Pauli a Stimming dohromady. Ukázka Grosse Velen.

Tolik německá záležitost Acid Pauli a Stimming a jejich novinka EP Grosse Wellen v titulní ukázce. Posloucháte novinky na alternativní scéně, pokud jste zapli později, vězte, že kompletní playlist také najdete na stránkách Rádia 1. Připomenu, že dnes vás čeká také v pořadu intro americká post shoegaze, možná dream pop kapela Mad Honey. A v pořadu Sance si nabídneme nové album od britského ambientního hudebníka skladatele James Murrayho. Teď ale už míříme za hudebnicí Ella Thompson, která se chytla na londýnské značce Mr. Bongo, odkud znáte třeba Sebastian Kidd, či také projekt Soyuz, který uvidíte v září naživo v Praze. Teď už Ella Thompson, její novinka Dandelion z chystaného alba Triumph and Sadness.

Tolik Ella Thompson a její sympatická věc, trošku taková retro záležitost těch 60. Dandelion či 70. Každopádně Triumph and Sadness je album, které chystá vydat po prázdninách na značce Mr. Bongo z Londýna. Ale my se podíváme už na berlínský label Sonar Collective za touhle novinkou z tohohle pátku od Alexandra the Fourth, což je Joris Fajerták, kterého jste viděli v jeho jiném Altrager Fajerták zde v Praze na jaře, teďka na spektakuláře v Bike Jesus. Tohle už je ono, nová remixová práce od Tour Maburg, podle francouzského producenta. A to konkrétně pro spolupráci s Social Worker z klubu Now Pause, kterou jsem měl nejradši asi z toho jeho debutového alba, které vyšlo teďka před prázdninama. Alexander IV.

To byl už Alexander the Fourth a novinka remixová, která vznikla pro vlastně jeho letošní dílko z klubu No Pause featuring Urshan Rucker a vyšlo teďka na značce Sonar Collective právě. Mám pocit, teďka to bylo v pátek. No a v tenhle týden se také objevila tato novinka od projektu Quentin Kivera, který se objevuje na značce producenta Lane 8 Dana Goldsteina. This Never Happened s touhletou trojsklubovou záležitostí Eruption EP. Ukázka už má název Fuego, Quentin Kivera.

Tolik Quentin Kivera a tato novinka ze značky This Never Happened, jeho trojskalbové EPčko Abruption, které tam vyšlo tenhle týden. Už je 342. release, neuvěřitelný, tohohle agilního vydavatelství z LA. Ale my už se teďka také podíváme za touhletou novinkou od Rival Consoles, respektive remixovou prací, kterou pro něj tentokrát obstaral projekt Schwefelgeld. Jinak Schwefelgeld pro mě naprosto neznámé jméno, ale věřím, že Ryan Lee West a Rival Consoles si nevybírá žádné nevýrazné věci nebo nevýrazné producenty. To už je jeho skladba In a Trance od Rival Consoles a Schwefelgeld remix, který vyšel teďka v pátek na značce Erase Tapes.

tohle byl už producent Rival Consoles a jeho skladba In a Trance v novém kabátku od producenta Schwefelgelb. Vyšlo teď, jak jsem řekl, na značce Erase Tapes, jako už další, myslím, že minimálně druhý remix, který zřejmě bude součást nějaké remixové kompilace pro Rival Consoles. No ale my teďka už se v novinkách přesuneme za tuhletou DJkou ze Spojených států a producentkou Nala, která se chytla na hamburské značce Dynamic, touhletou tryskobovou našlápou energetickou záležitostí Warning EP. Tohle už je titulní skladba. Tohle už je Nala.

Tak to byla Nala, ta americká producentka na značce Solomonády a jeho Dynamic, tak značce každopádně výborná věcička Warning, ta titulní rozhodně asi nejlepší záležitost těch tří, které tam nejdete. Teď už ale Thijs Matthäus Lodewijk, ten nizozemský skladatel, multimediální umělec, který kombinuje elektronickou muziku s analogových syntezátorů, hodně s klavírní hudbou. Každopádně jeho bych moc rád viděl také příští rok v Praze naživo. Věřím, že se to snad povede, když ne na spektakuláře, tak třeba na Music Infinity. Každopádně teď už Ludovika a jeho novinka, zpátku Unseen.

Tolik nizozemský hudební skladatel Ludovik, který má různé vintage syntezátory a tvoří hodně, aspoň naživo, čekněte třeba přes YouTube jeho vystoupení, skvělou takovou elektronickou vážnou hudební tvorbu. Ale teď už pojďme o téhleté jeho novinky Unseen, jak kapela americké Slow Pulp, která už ohlásila před prázdninama své nové album Melodia na značce Anti, a tohle už je třetí single, který se objevil tenhle týden, Spill, Slow Pulp.

Sloupalpa, jejich novinka Spill, schystané jejich už další desky pro značku Anti Melodia. No a před námi už je teďka tato sympatická, ambientně laděná věcička od Christopher Willitse, tohle amerického hudebníka, kterého se vám dovezl poprvé do Prahy, snad no už je to na půl dekády určitě zpět, kdy se tenkrát poprvé objevil zde v Praze i s Rafaelem Irsarim, tenkrát z projektu Cybillow, showcase značky Ghostly International. Tohle však už jeho novinka z jeho labelu Overlap, Tides Římská 2 a Christopher Willits, který ostatně také na podruhé pak se objevil v Praze i na prvním ročníku festivalu Spektakuláre na nové scéně. Christopher Willits.

Tolik Christopher Willits a novinka Tides na jeho značce Overlap. Teďka z tohohle týdne také nový track, který uveřejnil přes různé streamovací platformy. Každopádně my se vydáváme také za tímhle týden starým EPčkem od projektu z Izraele Red Axis a také hudebníka producenta DJ Tennis and Reed Drago. Jejich společný počin vyšel pod názvem She's Got It Wrong EP na značce Fabric. A hodně rostodivný materiálek docela přichystali tyhle původní elektronici. Suďte sami. She's Got It Wrong. Titulní věc Red Axis, DJ Tennis a Red Drago.

Tak dozněla nám tato nová záležitost z londýnského labelu Fabric, překvapivě taková eklektická záležitost od Raid Axis, DJ Tenisa a Retrago, skladba She's Got It Wrong, hned úvodní také a titulní skladba z této čtyřskladbové nabídky. Šlo jenom před týdnem už na tomhletom vydavatelství při klubu Fabric právě. No a my už se teďka podíváme také za další novinkou a ta je značky právě Something Good, tomhletom sublabelu značky Room 40 z Austrálie, kde chystá album Andrew Tuttle a Darren Cross společné. Bude mít název podle jejich iniciálů AT/DC a možná ICDC, trošku taky vtipná paralela. A tohle už je ukázka z chystané desky z klaba Is It This Too? Andrew Tuttle a Darren Cross. A novinka jinak z labelu z Austrálie Something Good.

příjemná taková opět ambientně laděná elektronicko-akustická záležitost od Andrew Tuttle a Darren Cross, dvojice Is This True má název a se můžeme těšit na jejich album, který má vít, myslím, že na přelomu nějak září, října nazne se Something Good pod názvem ATDC. No a my se podíváme za touhletou novinkou z sublabelu Anjuna Deep Explorations, která šáhla také poprvé po americkém producentovi z Austinu DJ Poolboy, které jste ostatně také viděli na spektakuláře už pár let zpátky. New Romance, jmenuje se tato novinka. DJ Poolboy.

Anjuna Deep Exploration značka a novinka z tohohle týdne od DJ Poolboye s názvem New Romance, což si myslím, že docela vystihuje do tohohle jeho singlíku. Tak teď už ale se podíváme za tohletou hudebnicí Ada Lea, která se objevila teďka tenhle týden na značce Saddle Creek s novým EPčkem The End Is A Wave. Předcházel single třeba Copycat a tenhle týden také vyšel ještě přesně před vydáním EPčka sedmiskabového single The Evergreen The Birch s featuring Migo. No a právě tuhletu záležitost si pustíme z této novinky, která se objevila v pátek na značce Saddle Creek. Tohle už je Ada Lea.

Tolik montrealská kanadská hudebnice Adalea a její EPčko s názvem The End is a Wave, ukázka The Evergreen, The Birch featuring Migo. Tak, vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně, pokud jste zapli později, vězte, že příjemný poslech vám přijel ze Vsedloň, jak je vždy zvykem, až novinky přes půlnoc, poté po nových albech už to bude také profilový pořad intro dnes s americkou současně už pěticí Mad Honey. Neplést Mad Honey, tohle jsou Mad Honey. No a v sánci pak, jak už jsem předesílal, se můžete těšit na nové album ze značky Quiet Details od James Murrayho, jeho vlastně novinku, která vyšla teďka před pár týdny pod názvem právě Island Light. Tak, to bude seance s James Murray. Tohle, co už se nám rozeznívá, však je Axel Bowman a Super Pitcher. Tohleto silné duo. Axel Bowman se tady ostatně objevil před pár týdny v bajku Výborný setík. Tohle už je jeho spolupráce s německým producentem Super Pitcher. True Crime. Singlik na značce Blurry. Vyšel tenhle týden.

To byl Axel Bowman, ten švédský producent ze Stockholmu, kterého jsme si nedávno také představili a připomněli v pořadu CD Nonstop, teď už na jeho spolupráci s Super Pitchem. To byla jejich společná věc True Crime. Tohle už je ale také další spolupráce, tentokrát Bella Brown a The Jealous Lovers. Chystají společné EP Spun Out na značce LRK a tohle zatím je singlovka předsazená Stay Too Long. Bella Brown and Jealous Lovers.

Zazněla nám už ta hodně zajímavá retro soul funk bluesová parta Bella Brown and Jealous Lovers. Poté debutové desce před dvěma lety Soulclap. Navrací se teďka brzy, myslím, příští měsíc, no konce měsíce ještě s EPčkem s názvem Spun Out. A tohle zatím předsezený single, který vyšel tenhle týden, Stay Too Long. Tak, no, ale my se teďka podíváme za také projektem EJK. Náznice Gudu vyšlo tohleto EP nové Glider v pátek. Z těch čtyř věcí vybírám skladbu Tom Tom. EJK z Británie.

Vydařená věcička od projektu E-Jacka s názvem Tom Tom a parádní kousek, musím říct. Vlastně nejlepší z tohohle čtyřskabový EP Glider, které vyšlo teďka, jak jsem řekl, na značce Gudu, což je label Peggy Gu, už 35. mimané release tato huzové, jinak víceméně značky. No a teď už se podíváme za touhletou kytarovou partičkou Karen Joy, která ostatně se také představila před týdnem na festivalu Popmese v Brně a docela takový sympatický indie rockový zvuk, když mě osobně úplně naživo nezasáhl úplně, ale musím říct, pořád fajnové docela kytarové dílko, teď už s názvem Hole, je předsazený single z chystané desky Rosebud, Karen Joy.

Tolik Current Joy a jejich singlovka s názvem Hole, jak předsazený už další single z jejich chystané desky, právě alba s názvem Rosebud. Tak Current Joy teďka už tu partu, jak jsem řekl, kterou jste viděli v Brně před týdnem a kousek, opustíme tu partičku kolem Nikolase Rettigena, ale podíváme se na další teďka už novinku a ta je tentokrát remixovou prací, která se objevila na značce Local Action pro producenta Hodge. Tam najdete právě remixové práce od Aris Jew a Omunit pro skladby Wiggler a Trust. No a to už je Hodge v ukázce Trust a Omunit remix. Novinka značky Local Action.

Tarek, projekt Hoč a novinka ze značky Local Action, právě remixová tentokrát práce od dvou producentů. Tohle byl Omunit ve skladbě Trust a vy tam najdete také tu další remixovou práci, tentokrát pro skladbu Wiggle od Aris Jew. Tak, tolik Hoč a jeho nový release na značce, jak se řekl, Local Action, ale my se podíváme na label teďka už Last Night on Earth, tohleto vydavatelství Alexandra Kowa aka Sashi, který už má na svém kontě více než 200 releaseů a tohle už je americký producent Kevin Diserna se zpěvačkou Santor, chytlavá věcička, sípička Haunted, Haunted, Don't Let Me Down.

už Kevin Desarna a Santor zpěvačka v ukázce právě Haunted, těhleté novince, která se objevila na značce Saši právě Last Night on Earth. Tak, my se teď vydáme za docela sympatickou další kytarovou věcí ze značky Melodic, tohletoho agilního vydavatelství z Manchesteru, a tentokrát Flora from Kansas se navrací s touhletou novinkou singlem The End, potom loňském EPčku Homesick a moc dařená skladba Flora from Kansas, The End, novinka značky Melodic z konce ještě července.

0: Tolik Flora from Kansas a The End, tato novinka, která vyšla na značce Melodic ještě koncem minulého měsíce. Každopádně sympatická záležitost na poli indie kytarové muziky. Teď už ale pojďme za tímhletím drum and bassovým releasem z tohohle týdne značky Sowent, už 224. release, tentokrát projekt Phrase a Young God, ukázka jejich tracku Inner Vision.
1: Yeah.

Tolik Phrase a Young God, novinka Inner Vision, novinka značky So Went. Stále jste na ledině na pořad novinky na alternativní scéně, máme pár minutek po půlnoci. Ještě tady mám pro vás pár výborných věcí, jako od švýcarského hudebnice Odd Beholder, britského producenta, hudebníka, saxofonisty z Portico Quartet Jack Wileyho, také mám tady remix od Krakazet pro Christiana Promera, či novinko značky Anjuna Deep od Zaké Bantviny, ale také Matthew Herberta, či také M. Sage. Ale teď už pojďme za producentem z Ruska New Age, nedávno vydal na značce Memory Pattern své EP, tohle však už po necelém měsíci další novinka All Time Is Now New Age.

everything's falling into.

Dmitry Kuzminaka, New Age a jeho nový, moc příjemný single All Time Is Now. Šlo teďka v pátek na label Memory Pattern. No a my se podíváme za producentem M. Sage, který chystá svůj počin na značce Revenge International, tohle ten newyorské experimentálně alternativní značce indie. Bude to několika šesti, myslím, že sklubové EPčko, které vyjde pod názvem Brush Flyer. No a tohle už je uvolněný track, který vyšel teďka před vydáním desky. Ještě i s B stranou s klubou Near Faraway Place. Tohle je už M. Sage a Thunder Covered Brush. Novinka značky Revenge International.

Tak tolik americký producent M. Sage a novinka jeho právě na značce, tentokrát právě, kde vydává už poslední léta z New Yorku, značce Revenge International. Tak Matthew Sage, jinak vlastně jménem zkráceně M. Sage, teď už se můžeme těšit na jeho EPčko Brush Flyer, které vyjde koncem září. No a my se podíváme dnes po druhé na značku z Berlína Sonora Collective za touhletou věcí, která vyjde až příští týden, mám ji k dispozici, tak si ji už dneska také pustíme. Remix obstaral pro Christiana Promera, který vydal výborný album na značce Compost, pardon, jdeme na značku Compost po druhé dneska, tak ne, jsou na Collective. Trying Time z klubu remixoval Cracker Z, tenhle ten také producent ze značky třeba Jimstra, Free Range Records, kde teďka vydal album. Tohle je však jeho remix pro Christiana Promera, tohle německého hudebníka, bubeníka, značky Fauna z projektu Fauna Flash dříve.

Tak to byl Christian Promer a remix od Crackazet v edit verzi z kaby Trying Times, kterou najdete na té letošní jeho návratové desce tohle Matadora z Německa na poli právě takových různých propojení elektroniky, akustiky a mě perkusinista říkám, kterýho znáte z projektu Fauna Flash 3, také Vum Vum a dalších. Ale teď už pojďme za Švýcarkou od Beholder, kterou se vám nedávno také nabídl v CD Nonstop. Tahle ta hudebnice vydala teďka album letos své nové, už myslím, že čtvrté nebo páté, cynisim jist, naznace se z Německa Synbus, ale chystá i nové EP Funny Business s nějakými novými ještě nevydanými věcmi právě. Tohle je ukázka první single Thank You For Shopping With Us od Beholder.

to byla už od Beholder, tahleta, jak se řekl, producentka, hudebnice, zpěvačka ze Švýcarska, která už funguje téměř dekádu vlastním jménem Daniela Weinmann. A tentokrát po letošní desce On Its Work se má navrátit snad také příští měsíc EPčka Funny Business. To byla první ukázka Thank You For Shopping With Us. Tak a my se podíváme na tohleto také ještě EP, které vyšlo před pár týdny producentovi ze Spojených států Freedom, o kterém jsme si také loni tady dělali profilový pořad intro. Tentokrát spolu síly se zpěvačkou Sia a vydali společné sedmisklubové EP Codename na značce Alpha Pop. Na z něj už ukázka závěrečný track Turtle in the Hole, tentokrát takové ambientně elektronické dílko s vokálními příspěvky, ale žádný popík to není.

Tolik Freedom a Sia a jejich společné EP Codename na značce Alpha Pup, říká se Turtle in the Hole. No a my se teď už podíváme zase za takovou přeci jenom drsnější kytarovou partičkou Dead Poet Society, neboli samozřejmě společnost mrtvých básníků. My si nabídneme tuhletu ukázku prvotinu, už třetí vlastně single, kecám, z chystané desky Monarch, skladbu s názvem Cold, jinak tohle už je americká čtveřice Dead Poet Society a novinka značky Spy Farm, single Cold.

Tak, tohle už byla věc od Dead Poets Society, Cold skladba, a vy se můžete těšit na to album Monarch, které by se mělo objevit, myslím, že po prázdninách. Každopádně, teď už míříme v novinkách za touhletou novou věcí ze značky Houndstooth Records. Tohle je producent Felix Manuel aka DJ Rum, kterého se vám také dovezl na spektakuláře, hrál tenkrát v Krosu, bylo to výborné, pak se objevil, myslím, že i na dalším večírku ve Vila, rozhodně jeden z takových matadorů na poli inovativní elektroniky. A tohle je jeho nový EP I Wonder, se kterou jsme tady hráli už pár předsazených věcí, celkově šestisklubová kolekce, rozhodně ne zase, určitě lehce poslouchal té muziky, ale DJ Rum za to stojí. Tady už skladba I Wonder římská 2, novinka značky Houndstooth.

Tolik už DJ Rum, nebo Drum, jak se to má číst snad dokonce, a jeho nová EP I Wonder, tak to byla ukázka Wonder římská dvě. No a my se podíváme za kapelou americkou dvojicí Ween, tohletu právě kapelou, která zaujala výborné vydavatelství na 90. letech, třeba i Creation Records, kde vydávali tohle už je od bratrů Weenových nové EP, které dostalo název Golden Wastes a nabízí čtyři skladby, tohle už ukázka divočejší skladba There's a Smooth Talking Dude Around.

0: Tolik kapela Ween, která už vznikla neuvěřitelný v roce 1984 a vlastně teď už opět, myslím, že znova po nějaké přestávce to vypadá, že něco začnou vydávat. To byla jejich novinka There's a Smooth Talking Dude Around, CPčka Golden Waste. No ale předáme je teďka už také tenhle ten nový, už další, už třetí single od Jack Wileyho, tohle saxofonisty z kapely Portico Quartet. Jeho nové album Eternal Spring vyjde v září a to na znece Gone 2 a tohle už je ukázka spolupráce také s Hania Rani. Skoba Yesterday, Today, Jack Wiley.
1: Spring. Spring and summer. Autumn. Winter. Spring. Spring and summer. Autumn. Winter, spring, yesterday and today, yesterday, spring, today, tomorrow, spring.

0: summer and spring.
1: Eggs.
0: Spring.
1: Set.
0: Summer.
2: Set.
0: Autumn.
2: Autumn.
0: Winter.
2: Winter.
0: And spring.
2: Spring.
0: And spring.
2: Spring.
3: No tak já myslím, že krásná deska nás čeká od tohohle člena právě Portico Quartet Jack Wileyho, který chystá solové album Eternal Spring právě na značce Gondwana a jenom doplním, že to po jeho už také solovém projektu Paradise Cinema, který byl více takový etnoambientní a tohle vypadá, že bude více zase takové více rozkročené, aspoň podle těch singlů album. A to byla ukázka z Honey Runny Yesterday Today. No a my se vydáme teďka za ještě projektem Everything is Recorded, tímhletím projektem ze značky právě Excel Recordings dříve, který se navrací teďka Richard Russell alias Everything is Recorded touhletou novou záležitostí EPčkem Cut Off Your Nose. Vyšlo v pátek a z těch 4 nahrávek nabízím už ukázku One with the Sky.

Tolik tato příjemná záležitost od člena dříve Go-Go Penguins, či na současnosti Mammalheads, bubeníka Rob Turner, a to ve spolupráci teďka ještě s jedním hudebníkem na jejich projekt Elf Traps a ukázka Harp E, kde pěkně si pohrál se samplem harfy. Ale teď už pojďme za tohletou americkou indie kytarou partičkou ze Seattlu, která si říká Exciter. Tato pětice se teďka navrátila tenhle týden s novým singlem na značce Spirit Ghost s názvem I Am What The Dog Brought In.

Exciter a skladba I Am What The Dog Brought In, tahle ta novinka ze značky Spirit Guest tohle týdne. No a my se podíváme ještě na tenhle release také značky Anjuna Deep od tentokrát projektu Zaké Bantwini, který je zde teďka vydal dvě skladby, obě ve spolupráci první z Jordan Arts a tohle už je se Sun L Musicians featuring také Kiss Kiss Kiss, vokalistka.

Tak jeho africký producent Zaké Bantwini a jeho dvojsingle You Never Know Impatient na značce Anjuna Deep Talba, skvělá právě Impatience a zpěvačka Kiss Kiss Kiss a také spolupráce s producentem Sun L Musicians. No a před námi je už další, tentokrát australský hudebník Jordan Brackey, který se chytil už na značce dříve Ninja Tune, teď už také je upsán u velké značky Fontana, kde chystá nové album A Safe Place to Be Wild a jeho druhý single má název Promise, Jordan Brackey.

0: day.
1: Tak to byl Jordan Rucky a jeho nový single Promise z chystaného další desky, tentokrát pro značku Fontana S, Safe Place to be Wild. Před námi jsou američtí Star Cleaner Union, tohle ta sympatická partička, která šahá těch právě vlivů My Bloody Valentine či Stereolab, který samozřejmě jsou takový stěžení pro ty počátku 90. let. V září vyjde jejich album s názvem Umbrella na značce Take Care a tohle už je další single Play on Plastic Moment.

Tohle byla už kapela z New Yorku Star Cleaner Reunion, kteří ostatně, myslím, že byli nasazeni také do hitparády Rádia 1, musím se kouknout, jestli postoupili, hodně mě baví a tohle byla další single z chystané desky Umbrella, Lay on Plastic Moment, tak. No a my se podíváme už za Matthew Herbertem a jeho novinkou, která vyšla na jeho značce Accidental, teďka také tenhle týden, Pasta is not a luxury má název, tohle to jeho opět samplovací dílko, možná z kuchyně opět. Každopádně Matthew Herbert je zpět. Takhle už také nové alba, kterých je tady požehnaně. Teď už ale Matthew Herbert.

Matthew Herbert a jeho neustálý zájem o samplování různých zvuků a vytváření z toho rytmu a skladeb. Tohle byla novinka právě teďka zpátku, kterou si vydal přes svůj label Accidental. Skladba Pasta is not a luxury. Každopádně poslední single, který si dáváme dnes vlastně v srpnu, protože 14 dní se neuslyšíme a my si dáme teďka tyhle ty nový houdy, už jako album téhleté dvojice Will Taylor a Charlie Martin, kterou jsme se tady také představovali před několika lety už v pořadu Intro. Jejich nové album dostalo název Big World, vyšlo po dvou letech od jejich eponymní desky. Celkově jich šestá deska, která dala i singlovky jako Blast, Try, Try, Try nebo You Will Go Far. Celkově 12 věcí, hodně takový folkovější tentokrát zvuk. Ostatně to už je skladba What I Had, Howdy a deska Big World.

Tolik americké duo z Bostonu Howdy a jejich šestá deska s názvem Big World v ukázce What I Had a tentokrát více, jak jsem řekl, přibylo takových těch folky country vlivů naproti těm klasické té indie rockové a melodické jejich muzice, ale teď už pojďme za touhletou hudebnicí ze Spojených také států Lorraine vlastně jménem Taja Cheek, ta multi-instrumentalistka z New Yorku se navrací svým dalším album na značce Mexican Summer, tentokrát už její čtvrtou studiovou deskou, která byla předcházena tady výborným singlem třeba Borderline, který jsme se hráli. Teď vyšel i single Elmira, který si dáme třeba, myslím, že přes den v úterý, ještě kdy tady s váma naposledy v srpnu budu, a tohle už je ale ukázka With Time z její novinky Fata Morgana Lorraine a nové album na značce Mexican Summer. Fata Morgana.

Tak.

tolik Lorraine, převlek Tadžičík na jím čtvrtém albu Fata Morgana, jde opět do hloubky, ta ukázka With Time, a vy tam najdete právě takový inovativní pop, psychedelický soul a fúzi jazzu i ambientu, či postrokový vlivu. Každopádně my míříme teďka už za kanadskou dvojicí Ghostly Kisses, kterou jsme také viděli zde v Praze před pár lety. Jejich nové album, třetí deska Across the Pond, vychází na nově vzniklé značce Bessers Fantomatic, a dala nám už tato příjemná kanadská dvojice také single jako Extraordinary či Ease Your Mind. Tohle už je ukázka Devotion z klavy, jedné z těch rychlejších, jinak to je docela takové opět rozjímavé dílko romantické od dvojice Ghostly Kisses. Tohle už je album s názvem Across the Pond.

Tolik Ghost Lickers z Kanady a jejich nové album Across the Pond po singlochvách jako Stranger nebo Easy Your Mind či Extraordinary. To byla ukázka Devotion z těch 10 příjemných takových new popových věcí. No ale před námi už je také hudebník James Ellis Ford, kterýho si můžete pamatovat jako člena Simian Mobile Disco nebo The Last Shadow Puppets. Každopádně na značce Domino teďka vydal své solové album, které dostalo název Lost in Another World, ztracen v dalším světě. A jinak James Ellis Ford, ten multi-instrumentalist a skladatel, myslím, že se trefil do černého, příjemná moc deska, tohle ukázka už People Just Don't Know, po těch singlových věcech jako právě Overtones, teď už Till Your Old Is Gone, teď už James Ellis Ford, dříve ze Simian Mobile Disco, na svém solovém tentokrát prvním albu na značce Domino, Lost in Another World.

to byla už skvělá věc od hudebníka multi-instrumentalisty James Ellis Ford jménem a ukázka People Just Don't Know z jeho prvního solo alba po právě účinkování v kapelách jako Simon Mobanesco či z Puppet. Tohle už to byla ukázka People Just Don't Know a dneska Lost in Another World. No a před námi už je moc příjemné také album od spolupráce, která vznikla s americkou hudebnicí, známou také z projektu Mint Julep, Holy Kenneth, po právě nádherných singlech, které jsme si tady už hráli před už prázdninama. Tak je tady už tato ukázka Canvas z této společné desky s Kazuma a Kabayashi, The Last Bright Place.

to byla už krásná ambientní deska, která vznikla teďka pro značku Network spojením americké hudebnice Holy Kenifa, japonského také dalšího ambientního hudebníka Kazuma a Okabayashi. Společná banda Last Bright Places, Place tak nabízí celkově 8 nádherných věcí, které se už objevily jako singly. Některé z nich, jako je třeba tenhle Tender Canvas. Před námi je už ale teďka britská jsou jazzová partička s názvem Jungle, kterou znáte z Hit Parády a dne právě z skladby Sunshine. Ta ostatně dala název i pak celé téhleté jejich nové páté studiové desce s názvem právě Sunshine pro značku Kaola Records, už ne XR Recordings jako dříve. No a

byl Jungle a jejich nové album Sunshine, opět naplněné příjemným hřejivým, pohodovým, neosolovým zvukem, a vy jste slyšeli ukázku Reflection z této jejich novinky, která vyšla také v pátek. Stejně jako je tohleto další album, a tentokrát tohle zpěváka, skladatele z LA, napoje takového synthy pop indie pop kytarového zvuku Dent May, který už dlouhá léta je spojen také nejenom se značkou dříve Portrax kapely Animal Collective, ale hlavně Car Park. Už poslední dekádu jeho po dvou letech už celkově mám pocit sedmé album, čtvrté pro značku Car Park, dostal název The Big One, a po singlech I Remember nebo The Big One právě, či Second Wind je tady už celý album z 11 takovými, prosím říct, opravdu popovějšími věcmi, a tohle úvodní skladba Here We Go Again, Dent May, a deska The

Tak to byl už americký hudebník Dent May a jeho nové album na značce Car Park s názvem The Big One a fuká se Here We Go Again, tohle tam úvodním tracku. No ale před námi je už teďka australská partička King Gizzard and the Lizard Wizard, která také tenhle týden vydala své nové album, které tentokrát, přestože má název Alien Metal, tak se nejedná o žádný metalový album, ale více raveový elektronickou desku. Tohle už je skladba UQT, King Gizzard and the Lizard Wizard a jejich raveová záležitost. Dneska Alien Metal na značce Pidu.

Americké postpunkové duo, které to umí pěkně rozbalit, Sweeping Promises, konkrétně zpěvačka Lyra Mondaltak a hudebník Caulfield Snack, se ostatně už potkali v minulé dekádě v projektech třeba Blau Blau nebo Deep Parts. Každopádně jejich třetí album už poprvé také pro prestižní label ze Seattlu Sub Pop. To byly Sweeping Memories a Promises, pardon, a deska You Say I Romanticize, ukázce My Friends and Entomologist. No ale my už teďka se vydáváme na britský label All Day I Dream, tam o tom vydavatelství, který založil Michael Delta, ale také hlavně no, to vypadlo Lee Barrich, tak konečně se vzpomněl. Tohle už je ale nové album producenta z Bali, který si říká Stay Golden. Vyšlo teďka také v pátek. Na smetce All Day I Dream pod názvem Silent Covenant. Tohle už ukázka Fragments of a Dream. Pouze 7 nahrávek, ale hodně vokálních věcí.

Tak tolik producent Stay Golden, tentokrát z Asie, z Bali. Jeho album sedmiskabové vyšlo na značce Audi I Dream, teďka pod názvem Silent Covenant. A to byla ukázka Fragments of a Dream. No a před námi už je americká zpěvačka, teďka už hudebnice z Los Angeles, Phoebe Bridgers, která vydala teďka nové album z značce Dead Oceans pod názvem Lost Weekend, vyšlo také tento pátek. A to po singlovce Lost Boys. Celkově 16 věcí tam najdete. To je ukázka Bobby, Phoebe Bridgers. A nová deska Lost Weekend.

0: chosen as our lucky pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz in the color of your choice.
1: To byla americká indie rocková písničkářka Phoebe Bridgers a její třetí album, které vydala teďka v pátek, a to opět naznese Dead Oceans pod názvem Lost Weekend. Každopádně vydařené album téhleté hudební se zněla v ukázce Bobby, jiný další vůbec i deska vychází, myslím, že na jako dvojvinyl, ne trojstranná záležitost, tentokrát i jinou, ale my se teď už podíváme za hudebníkem Luke Templem ze Spojených států, který si říká Art Feynman. Tenhle ten svůj projekt založil už před dekádou a na svém kontě má už 4 desky teďka. Pro značku Western Vinyl vyšlo to 4. teďka právě teďka také minulý týden to bylo, myslím, že a tohle ukázka už Cinder po těch dvou singlovkách jako Plastic Flowers nebo Asleep at the Window. Celkově 13 nahrávek, povětšinou instrumentální, taková elektronicko-akustická muzika s místama i pěknými melodiemi. Tohle už je Art Feynman, dneska Orphans a ukázka Cinder.